Radio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Petr Rajtora, zpěvák skupiny Dozady?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Rajtora, zpěvák skupiny Dořady?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Klasik rock.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, první podzimní v roce 2026. Je středa 23. září a nové roční období. Začínáme s nehodou na Mladoboleslavské dálnici směrem na Turnov. Ve sjezdu na Kosmonosy se srazila dvě auta, tak pozor u 46. kilometru D10. Bouračka se zraněním je taky na cestě z Holic na Rychnov nad Kněžnou před nájezdem na 11. na začátku Čestic. A nebo v pražských Vysočanech u Lidlu ve sjezdu z Prosecké na Kbelskou, ještě před tím přemostěním Kbelské. Takže opatrně i tady. Dobré ráno, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být poměrně slunečno a většinou bez deště. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Dále má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle zaprší. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy i 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu vyhráli Italové před Francií a Švýcarskem. České družstvo nestartovalo. Fotbalový trenér Marek Jarolím skončil po 10 soutěžních zápasech na lavičce polského celku Arka Gdyně. Tým je po sestupu z nejvyšší soutěže až 12. ve druhé lize. Rusko by podle aktuálních bezpečnostních scénářů mohlo v zimě podniknout omezený vpád do východního Estonska nebo Lotyšska. Cílem by pak mělo být testování soudržnosti NATO. V automobilce Škoda Auto se dějí velké personální změny.
2: Tak třeba Slováka designera Kabáně přetáhlo BMW a pak Asie. Mluvčího Čecha Koteru zlákal válečný průmysl a nyní samotného šéfa Škody Němce Celmra si koupili Číňané vlastnící švédské Volvo. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec v Česku je možné používat systém Tesla Full Self Driving. Přidáváme se tak k 6 evropským zemím, kde už systém funguje. Řidiči ho dostanou po aktualizaci a zaplacení měsíčního poplatku. Stále je ale vyžadováno, abychom sledovali provoz a byli připraveni převzít řízení. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
0: Classic rock.

A víte, že tuhle písničku Bon Scott odspíval jako poslední v britské televizní show Top of the Pops? Z AC/DC vystoupili jenom 12 dní předtím, než zemřel. No a my jsme kusem Touch to Much začali první podzimní ráno roku 2026 tady na Beatu. Před 4 hodinami totiž nastala rovnodennost a ode dneška až do zimního slunovratu, který nastane z 21. na 22. prosince, se budou dny zkracovat a noci protahovat. Tak já se taky protáhnu a tematicky vytáhnu podzimní od Michala Prokopa.

Slaný, tam je nový dopravní problém na nájezdu z 16 na 7, tedy na cestě od Velvárna nájezdu na Tachomutov Praha je nehoda. Na plzeňské dálnici zatím před Prahou dobrý, ale kolem oběda, konkrétně mezi 11 a 13 hodinou, když si jdete na 10. kilometru na Loděnici, tak u firmy Iveco najdete našeho Standu Rubáše se zásobou samolepek Beatu a ještě bude mít pro vás nějaké drobné prezenty, takže jestli budete mít cestu kolem, zastavte se. Opaku, Loděnice u Berouna dnes mezi 11. a 13. hodinou u Iveco Truck Centra. No a v Ostravě si samolepky Beatu můžete vyzvednout v pátek pozítří od 12. do 14. na Frýdlanské ulici, kde najdete prodejnu Bikers Crown a kde v pátek od pravého poledne bude taky živé vysílání Rádia Beat. Přijďte nám něco taky říct.

V pátek vyšla 7. solovka bubeníka Queen Rogera Taylora s názvem Šílené násilí v krásném světě. A vy dneska můžete vyhrát v rockové detektivce na Beatu druhé album někdejšího zpěváka Dimitri Protea Nepřestávej snít. A pokud budeš pečlivě po 9. dopolední

rády a pátrat, tak k tomu CDčku dostaneš i knížku. Vidím, že vás zajímá temnota. To je psychologický thriller ukrajinského spisovatele Ilyara Pavliuka a je to tak trošku detektivka, trošičku je to horor. Kniha sleduje policejního psychologa, ten přijíždí do zapadlé sněhem odříznuté vesnice pátrat po zmizelé holčičce. Vy budete pátrat po rokové veličině s vejvodákem po 9. hodině. Teď je 6.21.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 6:30 a máme zastaven provoz na D1 u Ostravy na výjezdu na Olomouc na 360. kilometru, to tam zablokoval nadměrný náklad. Jak jsem říkala, že je ta nehoda u Slaného z 16 od Mělníka na nájezd na 7, tak úplně tam taky zastavili provoz a poženou vás u Slaného u průmyslové zóny na město. Už jsem taky mluvila o bouračce se zraněním, co je na cestě z Holic na Rychnov nad Kněžnou před nájezdem na 11 u Čestic, i tady provoz úplně zastaven. No a pokud jedete po dálnici od Hradce na Olomouc, tak myslím po dálnici před Vysokým Mýtem, tak tam na 154. kilometru teď zasahují záchranáři u nehodu kamionu, který vylétl mimo komunikaci, ale je tam v tom místě zavřený pravý pruh, tak opatrně i tady. Pojďme si spolu dát kafíčko.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být poměrně slunečno a většinou bez deště. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Dále má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle zaprší. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy i 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Boxerka Stella Blažková získá na mistrovství Evropy v Sofii medaily. Po vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila do semifinále váhy do 80 kilo a má jistý nejméně bronz. Rusko nemá podle prezidenta Pavla kapacity na rozsáhlý útok proti NATO. Omezenou vojenskou akci by ale podniknout mohlo. Musíme prý ale být připraveni na provokace a hybridní hrozby. Pro stavbu rychlobruslařské haly jsou ve hře Žďár nad Sázavou a České Budějovice. O místě by podle premiéra měli rozhodnout sami sportovci. 3 měsíce po dokončení rekonstrukce se na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad začínají objevovat první problémy.
2: Například z desítek dřevěných lavíček mizí barva a některé latě už praskly. Problém je také s chodníky, které jsou vedené pravoúhle. Lidé si tak krátí cestu přes travnatou plochu. Problém s lavičkami bude městská část řešit standardním reklamačním řízením. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec Gmail zjednodušuje dvoufázové ověření, nově umožní skopírovat ověřovací kód přímo ze seznamu zpráv. Nemusíme tak otevírat celý e-mail, stačí klepnout na zobrazený kód. Poslouchali jste krátké zprávy.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Rajtora, zpěvák skupiny Dořady?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Na beatu Bruce Springsteen s hymnou vzdoru, skladbou Badlands, tuhletu písničku zahrál s E Street Bandem i s Tomem Morellem z Rage Against the Machine na koncertě od předposledním květnu ve Filadelfii. A dneska vychází druhá část záznamu z toho koncertu. Celkem má to 4 díly a ten druhý, tedy ten dnešní, je dárkem fanouškům Bose k jeho dnešním 77. 23. září se narodili taky Ivan Martin Magor Heroes, nebo Ray Charles, anebo taky Ron Bushy, bubeník kapely Iron Butterfly. Tak na něj teď na beatu zavzpomínáme se skladbou Are You Happy?

Na rádiu Beat kapela Iron Butterfly se skladbou Are You Happy. Doufám, že jste šťastní, že první podzimní den bude převážně slunečný. Jenom na východě se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15. V Brně už teď místy teploměr ukazuje 11 stupňů, jinak je teď většinou mezi 5 a 9. Zítra již více oblačnosti, teploty 12 až 17, ale v pátek opět polojasno k 19 stupňů. A o prodlouženém víkendu bude nad 20 v pondělí až 25. Tak proč si ještě nevychutnat venkovní koncert? Například v sobotu v Chomutově u Café 44 na venkovní scéně bude hrát kapela Vysací zámek. Ještě předtím v pátek je máte v Šumperku v Kulturáku. A co se týče Vysáčů, tak mi Pixies prozradil, že kapela má zdárně za sebou soustředění v Prášilech. Mají v kuse 12 věcí, včetně textů, teď všechno prý jenom doladit, docvičit, zažít a hurá příští rok do studia. Jinak Vysáči chystají velký koncert v Praze 1. prosince a už po 80% lístků na tenhle ten dvoják společně s Vítkovým kvartetem je fuč, takže kdo zaváhá, ten se tam nevecpe.

1. prosince se na Vysáčích uvidíme ve Velké Lucerně, 44 let na scéně pak oslaví ještě 5.12. v Budějcích a 9. v Brně. Teď v pátek hrají v Šumperku, v Kulturáku, kde v půli listopadu se koná již 30. ročník festivalu Blues Alive. A připomínám, že v poledne během bluesové 12, kdo se provolá na linku 210 32 33 34, může na tuto hudební lahůdku od nás získat 2 vstupenky. Podrobnosti i na webu na stránce radiobeat.cz.

Lemmy a Motorhead se svým příspěvkem pro první podzimní ráno roku 2026 nabídku. První přípravný zápas pro novou sezonu NHL, která startuje v úterý, odohráli bostonští Pastrňák i Zacha a oba při výhře nad Philadelphia asistovali každý u jednoho gólu. Bohužel na straně poražených brankář Daniel Vladař nedochytal první třetinu, tak snad jeho zranění v horní části těla nebude vážné. V dnešních přípravných zápasech se pak střelecky prosadil třeba i Ostravák Ondřej Becher v dresu Detroitu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a na příjezdu do Ostravy od Frýdku místku před sjezdem do ulice doktora Martínka se řeší bouračka dvou osobáků. Stále je zavřená 36 z Holic na Rychnov nad Kněžnou před nájezdem na 11 na začátku Čestic, kde se stala vážná nehoda. V Čestlicích, to už jsme tedy na D1 na příjezdu do Prahy od Brna, tak tady už je fronta, počítejte se zásekem v ranním provozu už z 10. kilometru D1. Když se podíváme na příjezd od Plzeňe, tak tady nám fronta začíná na 6. kilometru. Připomínám, že na 10. když dneska mezi 11. a 13. hodinou sjedete na Loděnici, tak tam ve firmě Iveco budeme distribuovat nové samolepky Beatu. Budete tam mít ještě nějaké drobné dárky, takže pokud budete mít cestu kolem, zastavte se i na kus řeči se Standou Rubášem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34. These are the ends of fate. All humanity should gather as one male for the preservation of the...

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes má být polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle objeví přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů, na horách 9, na Šumavě až 12.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejisté Mladé Boleslavy ovládli dohrávku třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3. V tabulce se posunuli na šesté místo před Pražany. Liberec porazil v předehrávce 11. kola Pardubice 5-4 a připsal si první výhru sezony. Úřadující mistr utrpěl druhou porážku ze 4 zápasů. Řidičáky by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Ministerstvo dopravy navrhuje změnu pro motocykly a osobní auta. U těžších obytných vozů chce zvýšit dálniční limit z 80 na 100 km v hodině. Novela by mohla platit od července. 5000 korun se speciálním potiskem si včera na pobočkách ČNB pořídili tisíce lidí. K dispozici budou i dnes opět od 7.30. A nakonec rekordní částku vynesla v Liberci dražba autovraků. Třeba za 8 let starý Land Rover zájemce zaplatil 153 tisíc korun. Vyvolávací cena byla přitom jen 3 tisíce. Jeho manželka Lenka o tom řekla.
6: Auto bude pro mě, mně se líbí. Je to asi nejhezčí auto, co tady je momentálně a snad manžel ví, co dělá.
4: Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání z Def Leppard.
0: Classic rock.

Poprvé letos u podzimního ohníčku bude chybět právě Oskar Petr, kterého jsme teď na beatu tady měli se Zuzkou Michnovou, Martinem Kratochvílem a kapelou Jazz Square. První podzimní letošní koncert si můžete dát už dneska večer.

0: 23. září už 7 hodin a 20 minut a české házenkářky dneska vstoupí do 52. ročníku turnaje o štít města Chebu. V tamní městské sportovní hale od 20 hodin hrají proti norskému repre Bčku. A v Brně dneska můžete jít na dámský basket, hráčky Žabin zabojují od 18 hodin v aréně Vodová o postup do Evropské ligy proti srbskému týmu Crvena zvězda.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: V Opatově nedaleko Svitav pokračoval český motokrosový šampionát. Více Petr Kovář.
3: V hlavní kategorii MX1 měl technické problémy svého motocyklu vedoucí jezdec seriálu Slovák Pavel Ryčák z týmu Orion Litomyšl a závod nedokončil. Toho využil další slovenský jezdec Tomáš Kohut a celkově zvítězil před Kovářem a Krčem. Ve třídě MX2 neměl v Opatově svůj den Petr Radouský a přišel o červenou tabulku, kdy z vítězství se radoval závodník týmu HT Group Racing Tomáš Pikard, který vede nyní skupinu 250. Petr Bartoš ve veteránech předčasně vybojoval další titul, již sedmý, a v juniorských 85. nedal nikomu šanci Dominik Hasoň.
2: Mistrovství republiky v plochodrážním flattracku pokračovalo závodem ve Svitavách. Ve třídě FT1 zvítězil úřadující šampion Ondřej Svědík před Ervínem Krajčovičem a Vítem Janouškem. V kategorii klasi-

0: klasiku vyhrál Němec Altus před Lukášem Pokorným. Další závod se jede v sobotu v Březolupech u Zlína. Florbalistky Bulldogs Brno prohrály v úvodním čtvrtfinále poháru mistryň na hřišti Cuk United 2-3. České šampionky dvakrát vedly. Odveta se hraje příští čtvrtek v Brně. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Zdatko, hele, dobré ráno, můžu ti nahlásit problém v Kolíně? Je to Havlíčková ulice v Kolíně, vlastně výjezd jako směrem na Čáslav, tam na Kutnou horu. Za druhou molkou je bouračka. Kompletně to zablokovali hasiči. Kolona směrem z centra začíná už někde na úrovni Draclovky, takže kdo tam nechce stát v koloně, ať se tomu vyhne, prostě tam to stojí.
1: Víťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 30

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30 a na příjezdu do Kolína od Čáslavy na 38 kolona od Šťáralky. Ne, prosím vás, na Havlíčkovu určitě nesjíždějte, jak Olda před chviličkou říkal, zablokovala to tam u Molky nehoda nákladňáku a osobáku a zacpána je tedy tato silnice obousměrně. Stejně tak 43, cesta mezi Svitavami a Brnem, ta je zastavena po nehodě u Krhova a budete muset sjíždět na objížďku přes Lisice. Pak taky klasicky na Brno tady nechybí zásek před Lipůvkou. A ani dnes nejsme bez nehody na D52, tedy na dálnici na Brno od Mikulova a Vídně. Za Rajhradem na 8. kilometru je nějaký šťouchanec kolona z 10. A určitě si dejte časovou rezervu na cestu po dálnici z Hradce Králové na Prahu. Ve zúžení u Chlumce ztratíte 10 minut až čtvrt hodinku. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle objeví přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů, na horách 9, na Šumavě až 12.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový obránce Jacob Modrý bude měsíc na zkoušce v Hradci Králové bojovat o stálý kontrakt. Syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého naposledy působil v nižší zámořské lize ECHL. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest u mauzolea na Rudém náměstí. Uložil mu také dvě pokuty v celkové výši asi 15 000 korun za diskreditaci ruské armády. Státní zástupce navrhl bývalému náměstkovi IKEM Malému a bývalému šéfovi IT Raškovi podmínky. Malému navrhuje 2 roky vězení s 3letou zkušební dobou, Raškovi rok s 2letou. Brno stále nerozhodlo o umístění radaru v Bystrci. Kníničská ulice patří podle města k méně bezpečným, přestože jde o frekventovanou 4proudovou spojku Bystrce s velkým městským okruhem.
2: Mnoho let zde mohli řidiči jezdit rychlostí až 70 km v hodině s omezením před přechody pro chodce, což však velké množství řidičů porušovalo. Od loňského ledna je v celém 3-kilometrovém úseku nejvyšší povolená rychlost 50. Letos na podzim by zde Brno mohlo začít s úsekovým měřením rychlosti. Jaká rychlost ale na tomto úseku bude nakonec možná, se stále ještě řeší. Není jisté, zda město snahu dotáhne do říjnových komunálních voleb. Nyní má dopravu v gesci radní Petr Kratochvíl z ODS, který už nekandiduje. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec O2 nabídne jako omluvu za pondělní výpadek sítě slevu 200 korun. Kód je v aplikaci Moje O2 a využít ho můžeme do 4. října. To byly krátké zprávy na Beatu.

středa 23. září, začal podzim, svátek má dneska Berta, taky Lina, je Mezinárodní den znakových jazyků nebo třeba den povědomí o syndromu neklidných nohou. Včera měl 55. pianista olympiku Pavel Březina. Olympiky, ty si budeme hrát, pravda, starší nahrávku, jinak olympici, ti mají v pondělí na státní svátek koncert na svatováclavské pouti v Praze na Proseku. No a v sobotu hráli na Mělnice na Vinobraní a o prvním listopadovém pátku budou hrát v Kojetíně zase na Pankobraní. Parta, která se jmenuje Dořady. A jejich zpěvák a textář Petr Rajtora, zvaný Kořala, se dneska zastaví na Beatu. Bude hostem Petra Korála v uších Rádia Beat od 19. hodiny.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a jsme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost.

Včera měl David Coverdale narozeniny, brzy přijedou Párplové do Prahy se současným zpěvákem Ianem Gillanem, který příští rok na jaře bude objíždět rodnou Anglii se šňůrou mluveného slova. Vy si dneska po deváté můžete popovídat s vejvoďákem na téma, koho ukryl do rokové detektivky. Pokud na to přijdete jako první, tak můžete vyhrát knížku, která se jmenuje Vidím, že vás zajímá temnota, což je psychologický thriller ukrajinského spisovatele Ilariona Pavliuka. A je to tak trošku detektivka, tak trošku horor, sleduje policejního psychologa Andrie. Ten přijíždí do sněhem odříznuté vesnice pátrat po zmizelé holčičce. A místo spolupráce tam naráží na absolutní lhostejnost místních obyvatel, zkorumpované elity a stín sériového vraha přezdívaného Netvor. Proteus, tak si říká Honza Macku, ještě z dob, kdy zpíval s Dimitry, teď už jede na své solové dráze a před 3 lety vydal album Nepřestávej snít a i to můžete dneska vyhrát v rokové detektivce po deváté na beatu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8 hodin a na příjezdu do Brna od Mikulova za Rajhradem je nehoda nákladního a osobního auta na 8. kilometru D52. Kolona je z 10. a ztratíte tam tak 10 minut. To s větší časovou rezervou určitě počítejte mezi Svitavami a Brnem obou směrně. 43 je po nehodě u Krhova zastavená a objížďka je vedena přes Lysice a je to tam hodně. Ale hodně zarvané. Stále přetrvávají problémy s ranní dopravou v Kolíně a to i kvůli nehodě, která je na Havlíčkově ulici. Tam u té, když to vememe z centra, u té druhé molky je v sobě nákladní a osobní auto. A jak to vypadá s příjezdy? Do Prahy, tak počítejte, že na konci hradecké dálnice se zaseknete. Samozřejmě je to i kvůli plné Štěrboholské radiále, kde je ještě směrem do centra u sjezdu na Běchovice čerstvá bouračka. Na plzeňské dálnici sice žádná nehoda není, ale fronta před nájezdem na Velký pražský okruh je z 6. kilometru. A připomínám, že na 10. kilometru, když dneska mezi 11. a 13. hodinou D5 opustíte, dojedete do Loděnice, tam najdete Iveco Truck Centrum, tak tam bude náš Standa Rubáš mít pro vás nové samolepky Rádia Beat.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Radio B. Počasí.
2: Dnes má být polojasno až jasno, přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Zítra oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Později odpoledne a večer bude částečně ubývat srážek i mraků. Teploty 12 až 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České tenistky v Billie Jean King Cupu vyhrály obě dvou hry a postoupily do semifinále. V pátek si zahrají buď proti Kazaškám nebo Španělkám. Linda Fruvirtová pak vypadla v prvním kole turnaje WTA v Singapuru. Dnes nad ránem začal astronomický podzim, takzvaná podzimní rovnodennost nastala ve 2 hodiny a 5 minut, kdy se střed slunce nacházel nad rovníkem. Den a noc jsou teď téměř stejně dlouhé. Nafta v Česku v srpnu zdražila nejvíc ze všech zemí EU, meziměsíčně o 14%. Průměrný růst v EU byl 8%, zatímco benzín v Česku zdražil o necelá 3%. Za námi bylo Bulharsko a třetí Lucembursko. A nakonec Národní technické muzeum získalo závodní motocykl ČZ-125, na kterém Miloslav Souček v roce 1956 pomohl k vítězství v německém Garmisch-Partenkirchenu. Stroj se zachoval v původním nerenovovaném stavu. Šéf muzea Karel Xandr o tom říká.
3: Pan Souček tady byl také přítomen, tak jsme získali i některé materiály, jako je plaketa a některé papírové doklady, jako je třeba plán trasy právě od pana Součka. Takže vlastně ten dnešní dar je o to více důležitý a o to více významný, protože to není jenom dar toho vlastního stroje, ale i s tím příběhem té šestidenní, který pan Souček tehdy v tom roce 1956 vyhrál.
2: Dnes je středa s datem 23. září 2026 a býťácké zprávy končí. Dáme si Iron Maiden.

Za 2 minuty bude 8:45, jak i Šimi si všiml, po 2 hodině raní nastala rovnodennost, začal podzim. Dny se budou zkracovat až do zimního slunovratu, ten nastane v noci z 21. na 22. prosince. A na beatu s přihlédnutím na nastolené nové roční období jsme si hráli titulní skladbu z desky Mišíka a ETC Ztracený podzim. ETC s požehnáním vlády hrají v sobotu na Jičínsku ve Volanicích v hospodě u Špejcharu. Dneska Olina neje z chlebu s Norby Kováčem, ale taky s Pavlem Fischerem a zpěvačkou Janou Infeldovou máte nakladně v Dundee Jamu. A v pražské Malostranské besedě bude dneska večer houslista Honza Hrubý s Ondrou Fenslem a s kapelou Hromosfot.

Uzavření třetího kola fotbalového poháru chybějí 4 zápasy. Dneska se hraje na Kladně, kde o osmifinále bude od 16 hodin bojovat Baník. A můžete se vypravit i na dámský fotbal, ženský tým Slovanu.

0: Rádio Beat. Běžec Jakub Vrbenský vyhrál zátopkovou desítku ve Staré Boleslavi v čase 36:46. Český reprezentant ve Spartan Race oslavil první vítězství v seriálu Trail Running Cup. Ženský závod ovládla Michaela Vojteková. V pátém kole první ligy národní házené zůstávají v čele Příchovice po výhře 21:16 v Tymákově. Plzeň Újezd porazil Nýřany 27:25, Svinov zdolal Podlásky 26:20, Ostopovice vyhráli nad Čakovicemi 22:17 a Kyšice uspěly v Nezvěsticích 21:18. Čeští závodníci vybojovali na mistrovství světa v Rally Obedience v Dánsku druhé místo v týmové soutěži. Český tým se tak stal vicemistrem světa mezi 17 týmy. V jednotlivcích skončila Alena Smolíková s Fionou 4., s Foxy 8. a Richard Pech z Bali 15. Rally Obedience je kynologický sport, při kterém člověk se psem prochází různě sestavený parkour a plní úkoly na jednotlivých stanovištích. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Starec, tady je Mira. Cesta z Borohrádku na Čestolovici je zavřená. Odklání se to tady směrem přes Kostelec. Ahoj, dám.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8:30, vyrážíte-li teď z Plzně na Prahu, tak zbystřete. První zásek na D5 je za Mýtem na 43. kilometru, na 41. na začátku omezení se srazila 2 osobní auta. Pak je po 37. kilometr zavřený levý pruh. Před Prahou, před nájezdem na okruh, je kolona, ve které ztratíte minimálně 20 minut z 9. kilometru. S časovou ztrátou teď počítejte i na příjezdu do Prahy od Varů po D6. Nově je tam u Jenče na 7. kilometru nehoda, před kterou se zpomaluje na kilometru 10. Na magistrále, tedy 5. května, před sjezdem na jižní spojku je Ťukanec, a tedy příjezd do Prahy po brněnské dálnici je v zahuštěném kolonou přerušovaném provozu od Popovic nějakého 15. kilometru. D1 před Brnem od Prahy, fronta kamionů v pravém pruhu od Kývalky. No a stále přetrvávají problémy na spojnici mezi Svitavami a Brnem. U Krhova vážná nehoda, takže musí se tam přes Lisice a ta objížďka obou směrně úplně zarvaná. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: like I do, don't you?
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být poměrně slunečno a většinou bez deště. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Dále má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle zaprší. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy i 20 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Boxerka Stella Blažková získá na mistrovství Evropy v Sofii medaili. Po vítězství 3-2 nad Polkou Koterskou postoupila do semifinále váhy do 80 kg a má jistý nejméně bronz. Rusko nemá podle prezidenta Pavla kapacity na rozsáhlý útok proti NATO. Omezenou vojenskou akci by ale podniknout mohlo. Musíme prý ale být připraveni na provokace a hybridní hrozby. Pro stavbu rychlobruslařské haly jsou ve hře Žďár nad Sázavou a České Budějovice. O místě by podle premiéra měli rozhodnout sami sportovci. 3 měsíce po dokončení rekonstrukce se na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad začínají objevovat první problémy.
3: Například z desítek dřevěných lavíček mizí barva a některé latě už praskly. Problém je také s chodníky, které jsou vedené pravoúhle. Lidé si tak krátí cestu přes travnatou plochu. Problém s lavičkami bude městská část řešit standardním reklamačním řízením. Honza Navrátil, Praha.
2: A nakonec Gmail zjednodušuje dvoufázové ověření, nově umožní skopírovat ověřovací kód přímo ze seznamu zpráv. Nemusíme tak otevírat celý e-mail, stačí klepnout na zobrazený kód. Poslouchali jste krátké zprávy.
1: Radio B. Classic Rock.

3 minuty před 8:45 posloucháte Rádio Beat. Ze starověkého Kartága se teď přesuneme za sportem do Číny, kde každou chvíli začnou hrát naši. V Changšou čeká Dalibora Svrčinu v finále kvalifikace do turnaje, kde to loni dotáhl z pozice šťastného poraženého až do čtvrtfinále. Vít Kopřiva, ten by měl vstoupit proti domácímu 17-letému tenistovi do podniku v Čengtu. A koukám, že Bára Krejčíková v Singapuru druhé kolo proti obhájkyni titulu Belgičance Mertensové vzdala a nenastoupila. No, dobrou zprávou je, že Češky včera vyhrály úvod poháru Billie Jean Kingové a porazili Britky už po dvou hrách a dneska se o jejich pátečních soupeřkách pro semifinále bude rozhodovat mezi Kazaškami s Julií Putincevovou v čele a Španělkami, které mají jako nasazenou jedničku Bukšaovou. Chlapi ti začnou finále Davis Cupu v italské Boloni koncem listopadu proti Kanadě a v případě úspěchu by je dál čekal lepší z dvojice Itálie, Jižní Korea. Teď Amerika. Kapela Amerika na beatu.

to ten podzim krásně začíná. Místy už je na teploměru 13 stupňů, první podzimní den bude převážně slunečný, jenom na východě se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15, na horách kolem 9, na Šumavě dokonce až 13. Zítra bude více oblačnosti, teploty 12 až 17, v pátek už opět polojasno a k 19 stupňům a prodloužený víkend nám nabídne teploty nad hranicí 20. Dokonce v pondělí by mělo být až 25 stupňů.

Tolik vzpomínka na Ronnieho Jamese Dia v čele Black Sabbath, vzoreček 80. metalových na beatu. Pokud byste této doby chtěli slyšet něco domácího, tak podpořte desku Radegast od kapely Citron. Příští rok to bude 40 let, co vyšla, a příští týden si ji tady na beatu můžeme pustit celou, pokud dostane tedy dost hlasů v anketě o půlnoční alba. Má tady ale silné soupeře třeba ze 70. let kapelu C&K Vokál nebo Slováky Collegium Musicum. Nebo můžete dát hlas jižanské partě kapele The Cell, Českému srdci či Civilní obraně. Anketu o půlnoční alba najdete na webu radiobeat.cz a dvě desky, které dostanou nejvíce hlasů, si příští týden na beatu pustíme.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Zítra po ránu vám nabídnu taky pustím Omegu, ale něco trošku raritnějšího, protože zítra bude výročí narození jejich někdejšího basisty Mišiho, tedy Tamáše Mihájiho. Tak, ale dneska už se nám z Jory Geld stává Jona Pot, ano, dostáváme se k dopoledni, za 2 minuty bude 9 hodin a u Krhova stále vyšetřují vážnou nehodu, tedy mezi Svitavami a Brnem musíte obousměrně na objížďku přes Lisice. Ještě pořád nepustili taky provoz na 36 mezi Borohrádkem a Častolovicemi u Čestic. Na D5 se zamítem ze 44. kilometru je kolona k nehodě na začátku omezení, na 41. kilometru se srazila dvě osobní auta. A když už jsme na té plzeňské dálnici, tak před okruhem je kolona od Rudné z 6. kilometru a po Ořech je to asi tak na půl hodinku. A připomínám, že pokud z D5 budete dneska mezi 11. a 13. hodinou sjíždět na Loděnici na 10. kilometru, tak tam u Iveco Truck Centra potkáte našeho Standu Rubáše a bude mít pro vás samolepky beatu, ale o tom ještě bude řeč. Tak dobrou jízdu, pěknou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio Beat.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být polojasno až jasno, přechodně oblačno a na východě ojedinělé přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Zítra oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Později odpoledne a večer bude částečně ubývat srážek i mraků. Teploty 12 až 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu vyhráli Italové před Francií a Švýcarskem. České družstvo nestartovalo. Fotbalový trenér Marek Jarolím skončil po 10 soutěžních zápasech na lavičce polského celku Arka Gdyně. Tým je po sestupu z nejvyšší soutěže až 12. ve druhé lize. Po víkendu začne babí léto a vydrží minimálně do poloviny příštího týdne. Od pondělí do středy mohou teploty v nižších polohách vystoupat k 25 stupňům, výjimečně i mírně výš. Slunečné počasí ráno doplní místy podzimní mlhy. V automobilce Škoda Auto se dějí velké personální změny už dlouhou dobu.
4: Tak třeba Slováka designéra Kabány přetáhlo BMW a pak Asie. Mluvčího Čecha Koteru zlákal válečný průmysl a nyní samotného šéfa Škody Němce Celmra si koupili Číňané vlastnící švédské Volvo. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
3: A nakonec ruský prezident Putin hlasoval v parlamentních volbách přes internet a přitom používal západní počítač Dell s neaktivovanými Windows. Záběry také ukázaly, že Putin měl při vyplňování volebního formuláře potíže s ovládáním myši. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 23. září 2026.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio Beat.
1: Já jsem si až teďko všimnul, jak jsem včera tady popisoval tu knížku Ilariona Pavliuka, vidím, že vás zajímá temnota, říkal jsem, že je úplně celá černá ta knížka, ať se na ní podíváte z jakéhokoliv úhlu, i stránky na boku jsou černé, tak uprostřed toho obalu je takové stříbrné kolo, ale když se na to podíváte blíž na obal, tak zjistíte, že to stříbrné kolo je vlastně oko nějakého velkého ptáka, který je na obale teda téhleté knížky. Knížka Ilariona Pavliuka, vidím, že vás zajímá temnota, úplně černá kniha pro toho, kdo jako první uhodne detektivku. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. První indicie, první nápověda z jednoho z nejznámějších televizních seriálů na tomhle světě, aspoň teda pro nás, pro Čechy. Možná, že hned přijdete v takové lingvistické jako hádance na to, koho dneska v detektivce na bítu hledáme.
2: A na ostro jedem.
3: Kamera. Klapni.
2: 212.
3: Jo. Hele. Zvoneček. Hezký.
4: Máte nějaké přání, pane?
3: Člověče, kdo jste? Co tady chcete? Stop! Co tam ten chlap dělá? Lucina, co tady děláte?
4: Člověče, to je hrozný, co si ten komparz dneska nedovolí. Který pitomec vás do toho navlík? Smyste?
3: Slyšel jste? No? No tak smyste!
4: Tak co tohle znamená?
3: Řekli jsme mu, aby zmizel? A on zmizel.
1: Přesně tak, 210, 32, 33, 34.

0: vadí mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: Správně, co říkáte vy? 210 32 33 34. Rádio, prosím.
3: A zdar nebudu, čau z Liberce.
2: A zdar, ty jsi včera nevolal, jsme si říkali, že už jsme se tě konečně zbavili.
3: Já jsem se nedovolal, a tak na ty kysáky.
2: Ale není ti rozumět vůbec nic, zkrať to, řekni mi, koho hledáme, nebo jak je to?
3: No ale říše pohádek, říše démonů a různých masek, ty kysáci, no to je jasný.
2: Kdyby si bejval udělal třeba krok od toho telefonu, nebylo by to tak přeřvaný, ale to nevadí zase, my tě máme rádi.
3: Ale on mi spadnul, tak asi mikrofon je v čudu.
2: To vypadá to, že nejspíš ano, Lošo, no ale ono už takhle, jak jsem ten telefon viděl teďko na bítový pumpě v Brně, možná kdyby ho dal mezi dva kameny, tak bys to vyřešil celý.
3: Jo, neboj.
2: Tak zatím, čau, ahoj.
3: Ale čau, to být
2: asi. Asi pravděpodobně mikrofon, to se mi ani nezdálo, že bys snad měl mikrofonu nepořádku. Rádio Beat, prosím, kdo teď? Haló?
4: Ahoj, Pepa.
2: Pepíku, hezký ráno. V Nekvasovech ahoj. Prší nebo ahoj. Rostou houby, nebo jak je to tam?
4: Svítí, no houby je tady dost a svítí slunce.
2: Takže svítí a rostou. No a co se týče detektivky, Pepo?
4: No kdyby tak zkusím krucipis.
2: Krucipisk, ty to zrovna nejsou. A Pepo, když to nevykecáš, dneska nehledáme kapelu, ale hledáme jakoby jednoho umělce, jedno jméno budu chtít slyšet. Ale to jsem ti ještě neřekl, jestli... No, Loboš poslyšel, taky není. Ale to jsem ti neřekl, jestli ženskou nebo chlapa. Jo, to musíš ještě jako vymyslet. Tak zatím, Pepo, měj se. Čau. Nazdar. Tak to byl Pepa. Další je kdo? Radio Beat, prosím.
5: Martin, ahoj.
2: Martine, držím ti palce.
5: Tak Manic Street Preachers?
2: Hezky. Tak oni mu řekli Smith a ty Manic Street Preachers, jo? Proč?
5: No, Richie Edwards z Smithville nikdy se nenašel.
2: Ty koso, to je vlastně pravda. Jako, ale takových muzikantů asi bude víc, viď? Který zmizeli. A nebo se říká, že jako třeba Elvis Presley nebo Michael Jackson, že ty nezmizeli, neumřeli, akorát odletěli na svoji planetu, protože zcela evidentně to byli mimozemšťani, jinak to nemohli být lidi, že jo? Ale není to tak, Manic Street Preachers to nejsou a nehledáme tedy kapelu dneska, ale jedno jméno budu chtít slyšet. Tobě děkuju, měj se, čau.
5: Ahoj.
2: Ale je to škoda, protože tuhle kapelu mám zrovna rád teda, no. Tak ještě někdo? Radio Beat, prosím.
6: Ahoj, Vodňáku, Lukáš Plzeň.
2: Lukáši, řekni mi to.
6: Hele, mě jako rovní se vybavil Axl Rose, jak se na chvilku objevil v ACDC a pak radši zmizel.
2: No tak to bylo to, že Brian Johnson měl nějaký uši, nějak jako odstávali nebo neslyšel nebo něco takového. Nejsou to Guns N' Roses, ani Axl, je to úplně jiný člověk, druhá nápověda, jo? Tak poslouchej, měj se, čau.
6: Díky. Čau.
7: Když jsem byl ještě malý kluk, nosil jsem další paluk. Teď už mě braky nebaví, myslím na holky do hlaví.
8: Hlavně v noci.
7: Jsem hlavně

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: 210 32 30.

0: 33, 34, dvě nápovědy už jsme slyšeli. Radio Beat, prosím.
1: No zdravím, já bych řekl, že hledáme Arabelu.
0: My hledáme Arabelu? Jako myslíš zpěvačku Arabelu? Nebo?
1: Ne, no ta ukázka z toho, jak tam měl zmizet, to byl Rumburák, ne?
0: To samozřejmě, tam se objevil Rumburák a pan Menšík mu říkal, jako zmizte, člověče, zmizte. On mu vlastně řekl zmiz. Jo, říkal jsem, že ta první nápověda je taková lingvistická, ale hodně, až potom vám řeknu, jak to je doopravdy, jak jsem to myslel, jak si budete myslet, že jsem úplně pitomec. Ale ty si pravděpodobně nepochopil princip téhle soutěže, což vůbec jako ti neberu, jako že by to bylo špatně. My nehledáme film, že bych z něho pustil ukázku, ale hledáme nějaký muzikanta nebo kapelu, podle toho, co pustíme za ukázku z nějakého filmu nebo seriálu. Jo? Takže Arabelu dneska nehledáme. Ale nevadí. Vydrž, jo? Poslouchej dál, v klidu se dozvíš potom, kdo to dneska byl. Děkuju. Tak čau, ahoj.
1: Tak ahoj.
0: Tak vidíte, tak nakonec jsme se domluvili. Hned bylo Radio Beat, prosím, kdo teď?
2: Martin, ještě jednou.
0: Tak to zkus, Martine, no, když ti to jako nebylo málo na poprvý.
2: Bruce Springsteen,
0: ty na to jdeš dobře. Nebo takhle, řekni to sám, proč?
2: No, nějaký písně má text, jakože...
0: Because the night belongs to lovers. Ano, lovers, protože noc patří milencům. No, správně. Bruce Springsteen je autorem téhle skladby, to jsi si našel dobře, akorát ti to nesedí s tou první indicií, kde oni, jak mu říkali, člověče, zmizte, ale kdyby mu nevykali, ale kdyby mu tykali, tak by mu řekli, zmiz. No, tak čau. Ahoj.
2: Jo, dík, ahoj.
0: Ty bláho, teď si jako myslím, že hodně napovídám. Radio Beat, prosím, kdo je další?
3: Dobré dopoledne, ahoj.
0: Výborně, tak jak je to dneska? Tak. Koho nebo proč?
3: Tady Tomáš Zrače, koho proč? Já bych typoval, jestli by to nemluvit kolega Pepa Habus.
0: Že by to byl Pepa, jo, tak vysvětli proč.
3: No ten Rumburák mi tam byl takový podezřelý.
0: Jakože lábus a lábus, jo, že ano, správně jsi si vybavil, že se po zazvonění zvonečku hned na začátku v prvním díle Arabele objevil vlastně Rumburák, no, ale protože mu řekli zmiz, tak on zmizel.
3: Aha, takže jo? Ten to nebude.
0: Hele, poslouchej, dneska hledáme ženskou, ale nic jsem neřekl, nic jsem neřekl.
3: Já to taky
0: nikomu nepovím. Because tonight belong to lovers. Zmiz, tak čau, ahoj. Ještě někdo před tím, než bychom si dali takzvanýho trojčíka, Radio Beat, prosím.
2: Tak Martin, po třetí to není.
0: Ale dímy z dílny, Martine, když to jednou neuhodneš, tak už prostě nech jako někoho ostatního taky. Povídej, no.
2: Tak Petty Smith?
0: No, dobře, Petty Smith je to. Mně potom přijde, že to hraju jenom s tebou, jo?
2: A doufám, že jsem tě moc nenaštval.
0: Ne, vůbec ne, to já jenom hraju, ale zavinil si to, že já teď budu půl hodiny zase někomu vysvětlovat, že se sem nedá dovolat a nějaký Martin se sem dovolal třikrát během dvou minut. Jo. A to je to, čo má největší jeduje, nicméně ty vyhráváš, protože Petty Smith si poznal, ano, zmiz, Petty Smith, co sedělo a samozřejmě, protože noc patří milencům, belongs to lovers because the night, to je jedna z nejslavnějších písní právě od Petty Smith, kterou ale napsal Bruce Springsteen. Knížka, která je celá černá, úplně jako nejčernější, kterou jsme tady kdy měli, jmenuje se Vidím, že vás zajímá temnota. To je jako, že tu knížku vezmeš do ruky, říkáš si, hrgo, ta je černá, jak pak se jmenuje, Vidím, že vás zajímá temnota, že ten název rovnou jako na tebe útočí okamžitě, jo. Tak tuhle knížku, no tuhle knížku já ti posílám, Martine, no a budeme hrát Petty Smith až do 10. hodiny. Děkuju, gratuluju. Čau, ahoj.
2: Ahoj.

0: Jak bylo řečeno tedy Smith, Patti Smith, anebo Patti Smith, tedy Till Victory, tak se jmenuje tahle skladba, která hrála jako první dneska od Patti Smith. Až do 10. hodiny budeme hrát její hudbu, do toho ale teď házíme vidle. Mám dopravní informace a krátké zprávy a hned po nich pokračujeme.
1: Detektivka na Rádiu B.
0: Tak až teď doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Mně se tam zapomněl, sám se tam zapomněl jingle. Na dálnici D11 na 12. kilometru, teda mezi 12. a 10. kilometrem ve směru do Prahy, je kolona, je to kvůli bouračce dvou osobních aut. D5 od Plzně na Prahu je ucpaná ve dvou místech, poprvé u Cerhovic, tam ztratíte 10 minut a po druhé před Prahou od nějakého 9. kilometru se jede v koloně až ke sjezdu na Pražský okruh a tady před Prahou na D5 ztratíte dalších 10 minut. Vy, co jedete po D5 od Plzně na Prahu nebo chystáte-li se, připočtěte si tedy 20-minutovou ztrátu, jenom než se dokudrcáte na kraj Prahy. Další informace je z Prahy 8, z Liberecké, tam jeden z odbočovacích pruhů je blokován bouračkou osobního a nákladního auta a pozor, v Chomutově na Pražské, je tam havárka autobusu a osobního vozu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle objeví přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů, na horách 9, na Šumavě až 12.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový obránce Jacob Modrý bude měsíc na zkoušce v Hradci Králové bojovat o stálý kontrakt. Syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého naposledy působil v nižší zámořské lize ECHL. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest u mauzolea na Rudém náměstí. Uložil mu také dvě pokuty v celkové výši asi 15 000 korun za diskreditaci ruské armády. Státní zástupce navrhl bývalému náměstkovi IKEM Malému a bývalému šéfovi IT Raškovi podmínky. Malému navrhuje 2 roky vězení s 3letou zkušební dobou, Raškovi rok s 2letou. Brno stále nerozhodlo o umístění radaru v Bystrci. Kníničská ulice patří podle města k méně bezpečným, přestože jde o frekventovanou 4proudovou spojku Bystrce s velkým městským okruhem.
2: Mnoho let zde mohli řidiči jezdit rychlostí až 70 km v hodině s omezením před přechody pro chodce, což však velké množství řidičů porušovalo. Od loňského ledna je v celém 3-kilometrovém úseku nejvyšší povolená rychlost 50. Letos na podzim by zde Brno mohlo začít s úsekovým měřením. Rychlosti. Jaká rychlost ale na tomto úseku bude nakonec možná, se stále ještě řeší. Není jisté, zda město snahu dotáhne do říjnových komunálních voleb. Nyní má dopravu v gesci radní Petr Kratochvíl z ODS, který už nekandiduje. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec O2 nabídne jako omluvu za pondělní výpadek sítě slevu 200 korun. Kód je v aplikaci Moje O2 a využít ho můžeme do 4. října. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Radio.

To tedy byla Patti Smith, od roku 2005 komandérka řádu umění a literatury a od roku 2007 členka rock'n'rollové síně slávy. V první nápovědě tabla z Arabely z úvodní scény, z úvodního dílu seriálu Arabela, kdy pan Menšík najde ten zvoneček, zazvoní, objeví se rumburák a oni na ní křičí zmizte, zmizte. Kdyby mu bývali tykali, říkali by zmiz, jako Patti Smith. Podobně tedy. Druhá nápověda z filmu S tebou mě baví svět, Má milá Emčo, ta skladba, kterou zpívají, když jedou ve vlaku na Idixep a potom vlastně u klavíru, když vlastně jsou rozkmotřeni ti manželé. Já bych chtěl Láskou snět hlavně v noci, tam bylo zpíváno a já jsem to, a to byla možná i moje chyba, že jsem to hodně napověděl, že hlavně v noci, protože noc patří milencům, což je doslovný překlad textu Belongs to Lovers, Because the Night Belongs to Lovers. Skladba Bruce Springsteena, kterou vlastně složil pro Patti Smith a je to asi jedna z nejznámějších skladeb právě od Patti Smith. Třetí nápověda už nepadla, protože ve třetí nápovědě byste přes příjmení odhalili křestné jméno zpěvačky Patti Smith, kdybych vám pustil, měl jsem připravenou Mary Jane's Last Dance od Toma Pettyho. Tom Petty a Patti Smith, i když Patti se píše s E, Patti jako Smith se píše s A, ale to nevadí, že jo, Patti jako Patti. Připravená je další muzika, tentokrát jsem vybral vlastně skladbu z desky Easter z roku 1978, kterou vydal Patti Smith se svojí skupinou. V té době už dávno členem téhleté kapely, tedy Patti Smith Group, byl nám dobře známý český muzikant a v téhle skladbě, kterou si teď pustíme, ostatně ve všech ostatních na desce Easter hraje na svoji kytaru Gibson Les Paul. Tím nám dobře známým muzikantem je pan Ivan Král.

0: Tak tady Petr Smith dneska v programu Rádia Beat jako, že bluesová dvanáctka, to jsem chtěl jenom, to se mi možná vkradlo do hlavy, že i dneska v rámci bluesové dvanáctky můžete vyhrát vstupenky na festival Blues Alive do Šumperka, který je v polovině listopadu, ale Petr Smith dneska v detektivce byla hledaná a nakonec jsme jí, hlavně teda Martin, na třetí pokus taky vypátral. Zítra detektivku má v jurisdikci Standa Rubáš, ten Standa, který dneska jede samolepkovou jízdu. K tomu se ještě vrátíme potom po 10. hodině. Doprava zprávy a jako první po zprávách Nirvana.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D11 na 11. kilometru ve směru na Prahu, pozor, bouračka dvou osobáků. D5 je ucpaná od Plzně na Prahu ve dvou místech, nebo na dvou místech u Cerhovic. Tam je to zhruba na 10 minut a před Prahou standardně zhruba na 9. kilometru přibrzdíte a bude vám dotrvat další 10-minutovku, než se prokoušete ke sjezdu na Pražský okruh. Bruntál, Uhlířská ulice, hlášena bouračka dvou osobáků. V Jablonci nad Nisou, Věčné ulici, se srazila dvě osobní auta a stejná dopravní nehoda dvou osobních vozů se řeší i v Podhůrecké ulici v Klatovech.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být polojasno až jasno, přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Zítra oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Později odpoledne a večer bude částečně ubývat srážek i mraků. Teploty 12 až 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy ovládli dohrávku třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3. V tabulce se posunuli na šesté místo před Pražany. Liberec porazil v předehrávce 11. kola Pardubice 5-4 a připsal si první výhru sezony. Úřadující mistr utrpěl druhou porážku ze 4 zápasů. Deště z posledního měsíce doplnili v Česku zásoby vody v půdě na běžnou úroveň. Týká se to ale jen z vrchní vrstvy do hloubky 40 cm. Tomáš Čermák, který si odpikává trest za podporu a propagaci terorismu, požádal o podmíněné propuštění. Muž dříve vyzýval k útoku na poslaneckou sněmovnu. Soud o jeho žádosti rozhodne ještě tento týden. A nakonec Národní technické muzeum získalo závodní motocykl ČZ-125, na které Miloslav Souček v roce 1956 pomohl k vítězství v německém Garmisch-Partenkirchenu. Stroj se zachoval v původním nerenovovaném stavu. Šéf muzea Karel Xandr o tom říká.
2: Pan Souček tady byl také přítomen, tak jsme získali i některé materiály, jako je plaketa a některé papírové doklady, jako je třeba plán trasy právě od pana Součka. Takže vlastně ten dnešní dar je o to více důležitý a o to více významný, protože to není jenom dar toho vlastního stroje, ale i s tím příběhem té šestidenní, který pan Souček tehdy v tom roce 1956 vyhrál.
1: Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa. Přichází Nirvana.

10 minut, možná 9,5 minuty před půl jedenáctou dopoledne. Dneska jedeme samolepkovou jízdu, jedeme do Iveco Truck Centra v Pražské ulici Loděnice u Berouna. Mezi 11. a 13. tam budeme sídlit, můžete se zastavit pro samolepku, anebo pro dárek. Na místě bude Standa Rubáš, osobně je pro vás připraven i servis se slevou 30% na práci a 15% na náhradní díly. Domluvit se můžete přímo na místě, anebo si vyzvednout voucher na později. Truck Iveco Truck Centrum Pražská Loděnice u Berouna, začínáme v 11, to znamená za 39 minut přesně. Tohle to je mrkev, celer, petržel a krausbery.

Pošušňání živě, Stairway to Heaven, Led Zeppelin na beatu, 5 minut po půl 11. dopoledne, za chviličku menšinové sporty, sledovali jsme florbalistky Bulldogs ve čtvrtfinále poháru mistryň a také víme, jak dopadli čeští závodníci na mistrovství světa v Rally Obedience v Dánsku a také si řekneme, co to vlastně je Rally Obedience, a okamžik na beatu.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: V Opatově nedaleko Svitav pokračoval český motokrosový šampionát. Více Petr Kovář.
2: V hlavní kategorii MX1 měl technické problémy svého motocyklu vedoucí jezdec seriálu Slovák Pavel Ryčák z týmu Orion Litomyšl a závod nedokončil. Toho využil další slovenský jezdec Tomáš Kohut a celkově zvítězil před Kovářem a Krčem. Ve třídě MX2 neměl v Opatově svůj den Petr Radhouský a přišel o červenou tabulku, kdy z vítězství se radoval závodník týmu HT Group Racing Tomáš Picard, který vede nyní skupinu 250. Petr Bartoš ve veteránech předčasně vybojoval další titul, již sedmý, a v juniorských 85. nedal nikomu šanci Dominik Hasoň.
1: Mistrovství republiky v plochodrážním flattracku pokračovalo závodem ve Svitavách. Ve třídě FT1 zvítězil úřadující šampion Ondřej Svědík před Ervínem Krajčovičem a Vítem Janouškem. V kategorii klasiků vyhrál Němec Altus před Lukášem Pokorným. Další závod se jede v sobotu v Březolupech u Zlína. Florbalistky Bulldogs Brno prohrály v úvodním čtvrtfinále poháru mistryň na hřišti Cuk United 2-3. České šampionky dvakrát vedly. Odveta se hraje příští čtvrtek v Brně. Běžec Jakub Vrbenský vyhrál zátopkovou desítku ve Staré Boleslavi v čase 36-46. Český reprezentant ve Spartan Race oslavil první vítězství v seriálu Trail Running Cup. Ženský závod ovládla Michaela Vojteková. V pátém kole první ligy národní házené zůstávají v čele Příchovice po výhře 21-16 v Tymákově. Plzeň Újezd porazil Nýřany 27-25, Svinov zdolal Podlásky 26-20, Ostopovice vyhráli nad Čakovicemi 22-17 a Kyšice uspěly v Nezvěsticích 21-18. Čeští závodníci vybojovali na mistrovství světa v Rally Obedience v Dánsku druhé místo v týmové soutěži. Český tým se tak stal vicemistrem světa mezi 17 týmy. V jednotlivcích skončila Alena Smolíková s Fionou 4., s Foxy 8. a Richard Pech z Bali 15. Rally Obedience je kynologický sport, při kterém člověk se psem prochází různě sestavený parkour a plní úkoly na jednotlivých stanovištích. To byly středeční sporty.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Rajtora, zpěvák skupiny Dořady?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Pal odsud hajzle, tak se jmenuje tahle píseň od Hudby Praha, kterou jste slyšeli na beatu 6,5 minuty před 11. 11. hodinou začíná dnešní samolepková jízda v Iveco Truck Centru v Pražské ulici Loděnice u Berouna. Standa Rubáš už je na místě, můžete si od 11. až do 13. hodiny přijet pro samolepku a také pro dárek. Se Standou Rubášem se po 11. hodině pochopitelně spojíme. Ta první muzika, která po zprávách s Petrem Šimáčkem po 11. bude na beatu hrát, bude od Status Quo.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte velmi opatrní na dálnici D1 na 197. kilometru kolem Brna ve směru na Prahu. Je tam bouračka nákladního auta. Jedete-li z Přerova na Olomouc po 55. u obce Majetín, je zúžená vozovka na jeden pruh, je tam silný provoz a v něm bouračka osobního a nákladního vozu. V Olomouci v Ladově ulici jedete pouze jedním pruhem kvůli havárce dvou osobáků. V Brně na Ostravské se srazilo nákladní a osobní auto a potom ještě Brandýs nad Labem nebo Stará Boleslav, chcete-li na Praze Východ, na Mariánském náměstí řeší bouračku dvou osobáků.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být polojasno až jasno, přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Zítra oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Později odpoledne a večer bude částečně ubývat srážek i mraků. Teploty 12 až 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České tenistky v Billie Jean King Cupu vyhrály obě dvou hry a postoupily do semifinále. V pátek si zahrají buď proti Kazaškám nebo Španělkám. Linda Frovirtová pak vypadla v prvním kole turnaje WTA v Singapuru. E.ON a Pražská plynárenská v posledních dnech zdražily některé fixované tarify elektřiny a plynu. Zvýšení o stovky korun se týká pouze nových klientů. Ve Vlašimské zbrojovce došlo k výbuchu, při kterém se zranili dva lidé. Jeden utrpěl středně těžké poranění, druhý má potíže se sluchem. A nakonec rekordní částku vynesla v Liberci dražba autovraků. Třeba za 8 let starý Land Rover zájemce zaplatil 153 tisíc korun. Vyvolávací cena byla přitom jen 3 tisíce. Jeho manželka Lenka o tom řekla.
3: Auto bude pro mě, mně se líbí. Je to asi nejhezčí auto, co tady je momentálně a snad manžel ví, co dělá.
2: To byly zprávy Rádia Beat, po nich status quo.
0: Classic rock.

0: Lesu zdar! Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefí.

0: stále dál na beatu, je 11.13, dvě minuty zbývají do čtvrt na 12 dopoledne, jedeme samolepkovou jízdu, jsme v Iveco Truck Centru v Pražské ulici v Loděnici u Berouna, na místě je i Standa Rubáš a nejenom, že je Standa Rubáš na místě, je i na telefonu. Dobré dopoledne, Stando.
1: Dobré, krásné,
0: tak ahoj. Co, jak to, lepí to, sundáváte to, nalepujete to, servisujete to, jak to tamto?
1: Ale no, vlastně tak, jak jsi to řekl, tak to tady funguje. Vlastně, když zavoláš, tak já už tady dávno funguju s býťáky, už jich tady řada byla, protože věděla dávno, že od 11 budeme na značkách, takže přijíždějí někteří už dokonce před 11. Ta pozvánka platí až do 13 hodin, jsme na Pražské 330. Když budete výjíždět, tak za první se to minout nedá z té hlavní, protože Iveco Truck Centrum je označeno. A v momentě, kdy vjedete do toho areálu, tak v podstatě řeknu, jeďte po hlavní, protože on je poměrně velký, ale vede tady taková ulice, která vás vezme kolem té budovy, zatočíte doprava za budovou, tam už uvidíte černýho Forda Beatu, stánek, který tady máme postavený, ve kterém je spousta dárků, samozřejmě samolepek, rádia Beat, vnitřní, vnější, ty jsem vzal i takový ten modrý Mauricius v podobě černé samolepky, je tady připraven, než dojde, těch nemám moc, ale zatím tady ležej, a zároveň platí speciálně pro užitkové vozy, tak speciální nabídka tady od Iveco Truck Servisu, Truck Centra, tak platí ta sleva 30% na servisní práce, 15% na náhradní díly, kterou můžete využít hned teď, anebo můžete ji využít někdy později, když se tady domluvíte, zapíšete, tak tahle ta sleva vám neuteče. Tak tohle to tak v kostce, jako bych řekl, že funguje a fungovat bude až do té 13. hodiny tady v Loděnici u Berouna, když se díváte od Plzně, nebo u Prahy, když se díváte od Prahy. Ale správně prý je to u Berouna, tak sem doražte.
0: Jo, mám otázku, pivo a párek je na místě, nebo to mají přivez lidi tobě?
1: Hele, je tady i drobné občerstvení, dokonce se tady zjevil náš oblíbený veterinář.
0: Výborně, zdravíme, Vojtu.
1: Takže už tady připravenou, takže všechno máme.
0: Dobře, tak až do 13. hodiny za Standou Rubášem do Iveco Truck Centra do Loděnic u Berouna v Pražské ulici máte možnost se tam za ním zastavit a nechat si oblepit tělo samolepkami Rádia Beat. Stando, zavolám ti zase za chvilku, ještě dopoledne to určitě si jenom jednou. Jo, díky.
1: Dobře, určitě.
0: Zatím, čau.
1: Jej se pěkně, ahoj.

včera jsem tady říkal, že tahle kapela je v hledáčku, nebo takhle, že je oblíbenou kapelou Martina Vyzušila a že v jeho pořadu, pondělním pořadu tady na Beatu 11 v 11 objevuje s železnou pravidelností. Jsou to Blue Oyster Cult, jejich skladba se jmenuje The Reaper, teď dohrála zhruba 3 minuty před 11:30 dopoledne. Za okamžik Průša, taky Starman od Davida Bowieho, anebo AC/DC na Beatu.

0: Je to asi ta nejhorší zpráva dnešního dopoledne, že růženu opouští lihové koma. Dobrá zpráva je, že jedeme samolepkovou jízdu. Jsme v Loděnici u Berouna v Iveco Truck Centru v Pražské ulici a na tom místě, kde jedeme samolepkovou jízdu, je náš vrchní samolepkář Standa Rubáš. Stando, lepíte?
1: Jako o život.
0: Jenom ta cesta, kdyby někdo jel po dálnici D5, ať už od Plzně, anebo od Prahy, tak kolik ho to bude stát času, když se tam jako zastaví, udělá si tam takovou bokovku jako?
1: Ale no tak kolik času stráví tady, to je tak nějak v podstatě na něm, protože atmosféra je veselá,
0: ano.
1: A spousta výďáků zůstává na místě, abychom měli dost času si pokecat, ale může se to udělat i takzvanou rychlou formou, což já přijedu, pozdravím, mu si samolepky, dárek, podepíšu si tady poukaz, abych měl slevu 30% na práce a 15% na díle, asi pustit to zase dál. Takže záleží na každém, jak moc spěchá.
0: Ta sleva, o které hovoříš, tak to je vlastně na servis. Kdyby si tam chtěl si někdo si porochňat v autě, tak na práci teda 30% sleva a na náhradní díly 15%. Hele, to jde, to by se jako mohlo jednomu vyplatit, si myslím.
1: No, to si myslím, že jako já zrovna mám svoje auto v servisu, tak jako třeba tohle jako slova, která by se mi celkem hodila. No.
0: Jo, to si myslím, že každému. Takže z D5 je to teda kousek, nebudu muset jet nějaký martyrium, někde se prodírat loděnicima, prostě najdu to okamžitě.
1: Ne. Jakmile si jedeš na 10. exitu, tak je to v podstatě rovně doprava a seš tu.
0: Jo, to si budu pamatovat.
1: K nalezení je to jednoduchý. Pražská cesta 33, navíc jsou tady všude cedule Iveco Truck Centrum, takže sem se dostane člověk do areálu velmi snadno, v areálu, ten je poměrně veliký, ale zatím to každý byť jak našel, vlastně jede po hlavní, jak projede tou branou,
0: ano.
1: Tak jde rovně míjí tu budovu, tady se všemi těmi dílnami po pravé ruce, za ní to točí doprava a už nás vidí tady i s bítovým Fordem a se stánkem a s dárky.
0: Já jsem teďko zavřel oči a jak jsi to popisoval, jak si úplně představuju. A už bych tam klidně jako trefil i na kole, si myslím, tak jak jsme to popsali.
1: Určitě. Kolo jsme ještě neměli, měli jsme několik skutrů, zajímavý je, teď se to trošku láme, ale první půl hodinu jsem měl pocit, že tady jezdí jenom červený auta.
0: Jo.
1: Tak teď už jsme dosáhli i jiných barev. Teď to vypadá na bílý.
0: Dobře.
1: A místo... To je tu spousta, všichni jsou samozřejmě zvaní.
0: Tak uvidíme, do jaké barvy se dostaneme, až se přehoupneme do odpoledne, protože odpoledne po 12. hodině já ti do areálu Iveco Truck Centra do Pražské ulice v Loděnici u Berouna opět zavolám. Ty tam budeš až do jedný, že jo, do 13, takže času máme dost.
1: Tak.
0: Dobrý, děkuju, tady jsou Slejdi, my ohmy pro všechny, pro ty, co míří na samolepkovou jízdu do Berouna, nebo do Loděnice u Berouna, do Iveco Truck Centra, ale i pro ty, co jsou na druhé straně republiky a nejedou tam. Stando, čau.
1: Měj se hezky, ahoj.

0: Nakonec tedy Right Now, Van Halen na beatu, 3,5 minuty před 12. hodinou. Pozor, blíží se bluesová dvanáctka. Komu se dneska povede během bluesové dvanáctky dovolat do rádia beat přímo do studia, vyhraje nebo ušetří 4200 korun. Máme pro něj dvoudenní nebo jednodenní vstupenku, ale v dvojím podobení, tedy dvě jednodenní vstupenky, na sobotu 14. listopadu do Šumperka na festival Blues Alive. Držím vám palce, ať vám to neuteče.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Opatrně na dálnici D2 na 3. kilometru ve směru na Brno, tedy na příjezdu do Brna, v pravém jízdním pruhu je bouračka 3 nákladňáků. Na D6 na 52. kilometru ve směru na Karlovy Vary se srazila 2 osobní auta. Na D5 na 3. kilometru na příjezdu do Prahy na úrovni Rudné v pravém jízdním pruhu je bouračka a za ním kolona zhruba asi 7 kilometrů. Na Pražském okruhu je také zašvíkáno od letiště kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem, tady je zhruba 10 minut kolona. D8 výjezd z Prahy na Ústí až na 5. kilometr se popojíždí. Levý jízdní pruh tam mají v tomto úseku uzavřený silničáři a zdržení také kolem 10 minut. A pozor ještě na Královéhradecku, v Předměřicích nad Labem na Průmyslové stojí jeden pruh, srazila se tam jedno osobní a jedno nákladní auto. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve Sportce.
2: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
1: No a fakt to stojí za ty prachy?
2: Hele, víš co, sám si to vyzkoušel.
1: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
2: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až jasno, místy až oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 20 stupňů. Zítra se zatáhne o 3 stupně ochladí. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku přijde občasný déšť nebo přehánky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Mladé Boleslavy ovládli dohrávku třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3. V tabulce se posunuli na šesté místo před Pražany. Liberec porazil v předehrávce 11. kola Pardubice 5-4 a připsal si první výhru v sezóně. Úřadující mistr utrpěl druhou porážku ze 4 zápasů. Fotbalový trenér Marek Jarolím skončil po 10 soutěžních zápasech na výšce polského celku Arka Gdyně. Tým je po sestupu z nejvyšší soutěže až 12. ve druhé lize. Deště z posledního měsíce doplnili v České republice zásoby vody v půdě na běžnou úroveň. Týká se to ale jen z vrchní vrstvy do hloubky 40 cm. O víkendu začne babí léto a vydrží minimálně do půlky příštího týdne. Od pondělí do středy mohou teploty v nižších polohách vystoupat k 25 stupňům, výjimečně i mírně výš. Slunečné počasí ráno doplní místy podzimní mlhy. Rusko nemá podle prezidenta Pavla kapacity na rozsáhlý útok proti NATO, ale omezenou vojenskou akci by podniknout mohlo. Musíme prý ale být připraveni na provokace a hybridní hrozby. Státní zástupce navrhl bývalému náměstkovi Ikeme Malému a bývalému šéfovi IT Raškovi podmínky. Malému navrhuje 2 roky vězení s 3letou zkušební dobou, Raškovi rok s 2letou. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová 12.

0: Nádherná bluesová dvanáctka, tohle je Adama Janlo, norská bluesová zpěvačka s kořeny v Gambii. Letos reprezentovala Norsko na European Blues Challenge a celou soutěž vyhrála. Ve hře byly, a také můžete vyhrát, vstupenky na Blues Alive, na festival do Šumperku na listopad. No a zbývá jenom se zeptat, kdo se tedy dotelefonoval.
1: Ahoj, Vojvoďáku, Jarda Velký Losiny.
0: Nazdar, Jardo, tak ty to máš z Velkých Losin do Šumperka, co by tyhle tím
1: kamenem,
0: kamenem a zbytek došlapal. Prosím tě, jsou to dvě jednodenní vstupenky, tedy pro tebe a ještě pro někoho. Je to na sobotu 14. listopadu, ušetřil si 4200 právě.
1: Bude
0: a bude samozřejmě, tak za 4,2 to už je hodně piv. Poslouchej, v tu sobotu 14. listopadu na festivalu Blues Alive v Šumperku vystoupí Marek The Celadons, Jimmy Carpenter Band, taky D.K. Harrell a Michal Prokop taky, takže myslím
1: tak
0: si, a to jsem jako vypíchnul, jo, ten program je daleko, daleko silnější, daleko větší, jako je tam víc interpretů, než který se jmenoval, ale to je jenom, aby si se měl na co těšit, Jardo. No, hele, ani to nebolelo, viď, hele, co?
1: No, vůbec.
0: No.
1: Lepší jak drátem do oka.
0: Přesně, to si tak jako myslím. Jardo, gratuluju. Blues Alive festival, který se koná v Šumperku mezi 12. a 14. listopadem, ano, bude i pro tebe. Dvě stupenky ti posíláme.
1: Super, vezmu přítelkyni.
0: Hele, pozdravuji, jo, měj se, čau, ahoj. Vy, co jste teď nebyli tak bystrý jako Jarda, tak pozor, zítra v bluesové dvanáctce je zase možnost získat další pozor. Tentokrát permanentní vstupenky na celý festival Blues Alive do Šumperku.
2: Když blues, tak festival Blues Alive, 30. ročník. D.K. Harrell, Geneva Magnus, Luther Dickinson a další živě v Šumperku. Od 12. do 14. listopadu. www.bluesalive.cz

0: Tohle byly Roxy Music na beatu, zhruba asi 3 minuty po 13:15 odpoledne. My dneska jedeme samolepkovou jízdu. Jsme v Loděnici u Berouna v Iveco Truck Centru v Pražské ulici a už hodinu a těch 20 minut v podstatě je na místě Standa Rubáš. Mimochodem, to jsem ještě neřekl, Standa Rubáš je držitelem rádiového rekordu v nalepování samolepek. Dokázal během jedné jediné minuty sloupnout a nalepit 24 samolepek, což je skoro každé 2 vteřiny jedna samolepka, ale tenkrát neměl nechty, proto mu to šlo lépe než nám ostatním. Je to tak, viď, Stando?
1: Je to tak, od té doby, co mám nechty, už to není ono.
0: Přesně, to už nejsi takový rekordman potom, no. Takže samolepky stále jsou, i ty černé, nebo něco ti dochází, jak je to?
1: Hele, já jsem totiž byl chytrý, a tak jsem si vzal ještě jeden balíček černých, takže ano. Jeden jsem tady vypotřeboval, ale jeden mi ještě zbývá.
0: Já.
1: Takže i černou samolepku ještě býťák může získat, pokud se zastaví tady v Loděnici u Berouna na Pražské 330.
0: Aby nebyla nějaká mailka, ono vlastně, když řekne Iveco Truck Centrum, tak...

0: prosince 27, takže spousta času se na to rozbít auto a nechat se ho opravit.
1: Výborně, dobře. Tak kdo máte chuť na samolepku, vyražte za Standou do Iveco Truck Centra v Pražské ulici Loděnice u Berouna. Budeme tam ještě 3/4 hodiny, zhruba tak bajvoko cca, dá se říct. Jo?
0: Ano,
1: dobře. Tak zatím, měj se, čau.
0: Měj se hezky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byla Lucie a ona říká jo, přesně v 12:30 odpoledne v programu Rádia Beat. Za okamžik se podíváme ještě jednou do Iveco Track Centra do Pražské ulice v Loděnici u Berouna na samolepkovou jízdu. Budeme hrát třeba Ozzyho Osborna anebo Bad Company. S rychlou dopravní informací varující je tady Jarda, který apeluje na řidiče, co jedou z Jihlavy směrem na Třebíč.
1: Na 405 silnici z Jihlavy na Třebíč, mezi Jihlavou a Brtnicí na obchvatu příseky hořelo nějaký auto, takže ať to řidiči berou přes příseku, jinak tam zůstanou v koloně.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Google Pixel 10 je po uvedení novější generace výrazně levnější. V akci stojí 14,5 tisíce oproti Pixelu 11. Nabízí stejný displej, podobnou sestavu fotoaparátu a 7 let aktualizací. Nový Pixel 11 má větší úložiště, lepší hlavní snímač a rychlejší bezdrátové nabíjení, za což si ale zákazník připlatí 10 tisíc korun.
0: Vítoskop.
1: LG představilo první monitor s obnovovací frekvencí 1000 Hz, má jen Full HD rozlišení, úhlopříčku 24,5 palce a stojí 22 000 korun.
0: Vítoskop.
1: Pražská městská policie získá 10 SUVček.
2: Půjde o vozy s hybridním pohonem, které budou součástí obměny vozového parku. Součástí zakázky, kterou už radní hlavního města odsouhlasili, je také dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, polepů a také radiostanic. Předpokládaná hodnota zakázky je 10 milionů 200 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.

0: Cup, slyšíte ji na beatu a teď ve 15:45 odpoledne naposledy Standa Rubáš z Iveco Truck Centra v Pražské ulici v Loděnici u Berouna. Stando, poslední čtvrthodinka, samolepky ještě máš, tedy kdo přijede na poslední chvíli, tak bude oblepen, je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Jak to říkají na letišti, je to takový last call. Ještě 15 minut mají býťáci na to, aby dorazili sem k nám do Iveco Truck Centra. Je třeba dodat jako do součástí sítě Euro Repair Car Service, protože to je potřeba zmínit, tedy servisu, který tady primárně je určen užitkovým vozům, ale jak se tady bavíme s býťáky, tak běžný servis klasických aut není vůbec žádný problém, takže je to otevřeno opravdu úplně všem i po téhle té stránce. No a platí, že samolepky ještě mám, dárky tady taky ještě mám, pár CDček jsem uchránil, pár knížek taky. Euro Repair Car Service tady má svoji řadu dárků právě pro ty, kteří si vyzvednou ten voucher, o kterém se tady bavíme, 30% na servisní práce, 15% na náhradní díly, takže i tohle se dá domluvit, platí, že ten voucher platí do konce příštího roku, takže není třeba úplně spěchat, ale využít to, až bude potřeba. A pořád nás tady býťáci najdou. Já možná zopáknu, protože někteří, co přijížděli, tak to nechytli, tak Pražská 330 v Loděnici, to je, pojedete podle šibek Iveco, to najdete velmi snadno a jakmile jedete do areálu, tak v podstatě furt rovně od brány, kolem dílen a budovy doprava, poté jakože hlavní, je to tady namalovaný na zemi ty čáry, takže žádný problém to najít a v podstatě, když zatočíte, už uvidíte proti sobě černýho bítovýho Forda a stánek. A tady jsme i s tím vším, co máme připraveno.
0: Jo, já si myslím, co se týče toho servisu v Iveco Truck Centru, kdyby náhodou se našel fanšmekr, který by ještě vlastnil vůz, jo, karburátor, rozdělovač a potřeboval by se řídit předstih, takže ho určitě nevyhodí a že blikací lampu ještě najdou a předstih mu se řídí. Takový fanšmekři.
1: Přesně tak, tady jsme to rozebírali i u různých dalších značek, co všechno se tady objevuje i třeba za rarity a se vším si tady poradili.
0: Výborně. Tak poslední 15-minutovka Iveco Truck Centrum, Pražská ulice, Loděnice u Berouna, Standa Rubáš na místě a pak teda máš co dělat, můžeš maximálně 130, pak pouze 50 po Praze, protože od 2 hodin máš tupláky tady, jo, takže...
1: Přesně tak, jo. Stopím se začátka na autě, tím dosáhnu Macho 2 a pojedu.
0: Dobře, děkuju. Zatím, měj se, čau.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Rajtora, zpěvák skupiny Dořady?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Tady bude Pepa Lábus ke slyšení, bude mít zprávy. Po zprávách nás čeká potom Gary Moore, taky Simon Garfunkel, Yes, Mišík, anebo Black Sabbath.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D5 od Plzně na Prahu u Žebráku je zásek, to je vlastně ale trasa, která tam do Rubáše při návratu sem z Berouna do Prahy neovlivní, nicméně vy, co jedete po D5 od Plzně na Prahu mezi 40. a 31. kilometrem v části tohoto úseku je uzavřený levý jízdní pruh, malují tam čáry a zdržení je kolem 10 minut. Další informace je z býťácké aplikace od Radka z dálnice D8.
2: Ahoj Vyvoďáku, čau Býťáci, kdo jedete po D8 směrem z Prahy, tak vězte, že D8 stojí, popojíždí, protože u vodochod se tady crcají silničáři, něco tam vyrábějí. Tak se mějte a klama dolů.
0: Děkujeme Radkovi, crcají se tam s nějakýma vyfikundacema. Na dálnici D1 na 52. kilometru ve směru do Brna, je to za sjezdem na Psáře, je bouračka dvou osobních aut a ještě jedna dálnice, a to 35. na 154. kilometru ve směru na Olomouc. V pravém jízdním pruhu je nákladní auto, které skončilo mimo dálnici a aktuálně probíhá vyprošťování tohoto vozu. Pozor také na 25. na Karlovarsku z Jáchymova směrem na Boží dar. Nahoře v Serpentinách se srazilo osobní auto s motorkářem a na místě hasiči, záchranka i policisté. A ještě Mladá Boleslav, ulice U stadionu, je tam havárka dvou osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25 letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až jasno, místy až oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky, maximální teploty dosáhnou 20 stupňů. Zítra se zatáhne a o 3 stupně ochladí. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku přijde občasný déšť nebo přehánky.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka budou obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a St. Paulu. Představí se v základní skupině B v Edmontonu. Rozpis turnaje zveřejnila Mezinárodní federace na svém webu. Botanické zahrady v České republice nemají na rozdíl od zoologických vlastní legislativní statut. Unie botanických zahrad proto žádá vládu, aby jejich postavení upravila zákonem. Návrh už podle ní existuje, ale do legislativního procesu se dosud nedostal. Prezident Pavel slíbil, že se bude zajímat proč. Praha dá 25 milionů do vývoje nové verze aplikace PID Litačka. Částku schválili radní a je bez DPH. Nová verze má vytvořit technologický základ pro další rozvoj digitálních služeb v dopravě v Praze a středních Čechách. Do budoucna se počítá například s poptávkovou dopravou PID halo ve Středočeském kraji, rozvojem bezbariérového plánování cest nebo přesnější prací s informacemi o provozu. Spojené státy plánují ode dneška vyřadit z provozu všechny iránské aerolinky, informoval o tom americký ministr financí Besant. Jde o součást zvyšování tlaku na Irán na rozkaz prezidenta Trumpa. Besant navíc informoval, že Washington rozšiřuje sankce proti finančním institucím napojeným na Teherán. To byly zprávy. Po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefí.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 32. Nevydáno. Rok 2005. Čte Fenek.
2: Složili jsme a hráli na koncertech daleko víc písniček, než vyšlo na našich deskách. Výroba hudby totiž probíhá často stylem pokus omyl, takže se člověk dlouho moří s nějakým nápadem a ve chvíli, kdy ho dodělá, tak prostě zjistí, že to není zas takovej hit. A píseň jde do koše. To může zjistit už ve zkušebně, nebo když je párkrát neúspěšně odehraje na koncertech, popřípadě až ve studiu, kde ji natočí a pak ji z nějakých důvodů nedá na desku. Asi každá kapela má nějaký odpad a když hraje díl, tak z toho odpadu může bejt skládka. My hráli 9 let, měli za sebou 4 desky a napadlo nás, než vydáme tu pátou, se trošku pohrabat v té skládce a udělat z toho bonusový album. A tak vznikla 6písňová kompilace s názvem Nevydáno, taková rarita pro lidi, co nás poslouchali fakt hodně. Pojďme si ukázat pár vzorků, třeba písničku s veselou melodií, ale temným textem, která se jmenuje Dcera a je to vlastně zpověď od Covráha.

tahle písnička vznikla v době, když jsme ještě neměli dcery. Teď máme v kapele 3, takže by taková věc už možná nevznikla. Pak tady máme rybářskou záležitost, která se jmenuje Jedna věta krátká.

A potom máme na téhle kompilaci i náš jediný cover, který jsme kdy udělali. Přetextovali jsme do češtiny písničku I Saw Your Mommy od Suicidal Tendencies, teda kapely,

době jeho parta Black Sabbath Heaven and Hell v živé verzi, nádhera, 5,5 minuty, po 1:30 odpoledne, za okamžik Stouni, Michal Prokop s Framusem, myslím s Pětkou, anebo Svíti na beatu.

byl Michal Prokop se skupinou Framus 5. I Michal Prokop letos vystoupí na festivalu Blues Alive v Šumperku v polovině listopadu. Zítra máte možnost v rámci bluesové dvanáctky vyhrát permanentní vstupenku na celý festival Blues Alive, což je cena asi za 6600 korun. Ty permice jsou dvě, budu vám držet palce. Zítra, co se týče detektivky, která startuje hned po kachně po 9. hodině, tak máte možnost vyhrát dvě ceny, jednu knížku, jedno CDčko. Je to tak, že zítra detektivku obhospodařuje Standa Rubáš, protože já vyrážím s partou střízlivých kamarádů zkontrolovat, jak se vaří pivo na Tereziánské louce, nebo tam ho asi nevaří, že jo, na Oktoberfestu, tam ho přivezou, ale jdeme to zkontrolovat, jak to tam vypadá s Leberkäsesem, halbmetr klobáse a stuplákovaným pivem jako takovým, takže detektivku zítra má v jurisdikci Standa Rubáš. Nechávám mu tady knížku, která se jmenuje Samet a pára od Jana Nováka, a k tomu CDčko Oldy Veselého, které se jmenuje Restart, který desku natočil se svojí skupinou E-Band. Tyhle dvě ceny, tedy knížku a CDčko, vyhraje ten, kdo to zítra Standovi uhodne. A nejenom to, musí se dovolat do rádia a říct tedy, jakou kapelu nebo interpreta Standa bude hledat. Trošičku vím, co vám, nebo co si na zítřek Standa připravil. Budu vám držet palce a samozřejmě, protože se jedná o Standu, bude to velmi, velmi těžká detektivka. Tohle je album Voodoo Lounge kapely Rolling Stones a skladba You Got Me Rockin'.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle byly Xtreme a moje nostalgická vzpomínka na koncert na stadionu Evžena Rošického někdy v 90. letech, kdy tam předskakovali před Aerosmith Modern Words, to je balada, kterou tam samozřejmě hráli a tenkrát ještě to šlo, protože si dali prones zapalovače. Dneska nevím, jestli by se to povedlo a hlavně už se svítí telefonama. Tehdy v 90. se ještě svítilo zapalovačema i na tuhle, jak říkám tedy, rockovou baladu. Připraven už je doraživší a stihnuvší cestu z Berouna sem do Prahy Standa Rubáš, jeho hodina tupláků začne dvěmi po sobě jdoucími skladbami od skupiny AC/DC. Pepa Lábus má připravené zprávy a já dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění na dálnici D1 mezi 163. a 167. kilometrem z Prahy na Brno je kolona, je to z důvodu dopravního omezení, Národní dopravní informační centrum varuje. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu u Žebráku je zásek 42. až 31. kilometr, probíhá tam značení vozovky, levý jízdní pruh je v tomto úseku z části uzavřena zdržení skoro čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy na Ústí až na 9. kilometr se popojíždí. I tady mají silničáři uzavřený tentokrát pravý jízdní pruh. Zdržení je něco málo přes 5 minut. Na Pražském okruhu na 21. kilometru od D5 směrem k D1 je to před sjezdem na Jinočany. Levý pruh stojí, bourala tam dvě osobní auta, policisté už jsou na místě. V Ostravě v Družstevní ulici je bouračka dvou osobáků, v Ústí nad Labem v ulici Zlatá stezka se také srazila dvě osobní auta. Podobná dopravní nehoda je i v Sezemicích na Pardubicku, konkrétně v Pardubické ulici, a v Jablonci nad Nisou na Jateční také řeší havárku dvou osobáků. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Beat. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až jasno, místy až oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 20 stupňů. Zítra se zatáhne a o 3 stupně ochladí. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku přijde občasný déšť nebo přehánky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenista Vít Kopřiva v prvním kole turnaje v čínském Chengdu porazil 6-4 a 7-5 domácího Chutia. Proti soupeři z třetí tisícovky žebříčku si připsal teprve druhé vítězství na okruhu ATP od konce června. Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k dnešnímu utkání druhého kola s obhájkyní titulu Elize Mertensovou z Belgie. Sněmovna dnes schválila zrušení pravidelné valorizace cen dálničních známek. Novelou také upravila platnost jednodenní známky. Za základní roční známku řidiči zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun. Za měsíční pak 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Kriminalisté hledali od loňského podzimu 36-letou ženu z Prahy. Našli mrtvou a v případu obvinili jejího přítele. Policie pracuje s verzí, že žena zemřela v souvislosti se sexuálními praktikami. Podezřelý byl v minulosti odsouzen za brutální vraždu v Běchovicích. Předseda komunistické strany Ruské federace Zjuganov varoval, že pokud se nezmění současný politický kurz a bude pokračovat válka, prohrají všichni, včetně Ruska. Na tiskovce k výsledkům voleb vyzval k přechodu k politice spravedlnosti, družby a socialismu. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu Tupláku na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Pro všechny, kteří očekávali, co se teď stane a co se ozve, tak hlásím, že stihnout zloděnice na Vinohrady za hodinu se to dá s přehledem. I svačinu jsem dal. Tady Standardu Báš, přeju vám příjemné středeční odpoledne i stupláky tady na beatu. Ty jsme odstartovali s australskými elektrikáři. Highway to Hell, to je věc, kterou znáte. You ain't got a hold on me může být věc, kterou možná někdo, kdo není úplně skalní fanda AC/DC, neznal, tak to jsme teď aktuálně napravili. A první tuplák máme na beatu aktuálně taky za sebou. Pojďme si slíbit další muziku, hrajeme po dvou kusech od každé kapely a každého interpreta a nabízí se ta varianta, že bychom po těch, řekněme, skočných AC/DC mohli dát něco takového něžnějšího a klidnějšího, což splňuje parádně, myslím si, skladba zvaná Nights in White Satin, čímž prozrazuju, že dál budou beatu vládnout Moody Blues. Tuhle tu dáme jako slavnou věc a pak dáme jednu méně slavnou, ale určitě velmi zajímavou ku poslechu, a ta se jmenuje Story in Your Eyes.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Moody Blues na rádiu Beat. Story in Your Eyes je muzika, která dohrává ta druhá do páru od téhleté kapely, se kterou jsme pokročili zase o schůdek dál v dnešních tuplácích na Beatu. Abych na to náhodou nezapomněl, hned k tomu přihodím nejenže tuplák další, ale hlavně ten tuplák český, který obvykle se snažím dodržet, abych aspoň v jedné té dvojici českou muziku tady v tuplácích hrál. A dneska mi to vyjde. Luboš Pospíšil. Jednak taková něžná, až bych řekl zasněná záležitost, zvaná Poezie z Beat, taky jedna z těch nejčerstvějších od Luboše Pospíšila. Ta bude v tupláku. Tu druhou vytvoří věc skoro taková, až bych řekl taneční, skočná, nazvaná Jekyll a Hyde.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na

0: Boston Schneerosmith na rádiu Beat ti dohráli. Dohráli si dvěma písněmi, z níž tu první ani nemusím nějak extra komentovat. Krajín je velehit a vždycky byl a dobře ho znáte. Pak jsme dali druhou a ta by měla být známá o chlup méně. A myslím, že to celkem splnila ta, která se jmenovala No More, No More. Je čas ale zase trošku uklidnit vody a pustit si něco o chlup jemnějšího, než byla ta muzika, která doteď hrála tady na Beatu. A tak tedy při prohledávání archivu volím Fleetwood Mac, ty mě tady padly do oka. Jednak dáme Go Your Own Way, to je zase velehit, a potom přihodíme tu druhou do páru nazvanou Sometimes.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Rajtora, zpěvák skupiny Dořady?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: To byli oni, Fleetwood Mac v tuplácích na beatu. Dneska ženu, abych té muziky stihnul co nejvíc, a tak tedy v tuhle chvíli můžu ještě jeden z tupláků slibovat. Zároveň je to tak, jak zpívá Milan Špalek, čáry se nám spojí v kruh, protože jestliže jsme dnešní tupláky začínali v Austrálii společně s kapelou AC/DC, tak je pojďme v Austrálii taky ukončit společně s Midnight Oil. Dáme si Beds Are Burning a Read About It. Zároveň si řekneme, že 14 pade, tedy nejvyšší čas na to začít dávat dohromady čerstvé dopravní informace. Pokud nějaké máte, býťáci, teď je správná chvíle se o ně podělit s ostatními, třeba na čísle 210, 32, 33, 34.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na zprávy z dopravy, než sem přijdou zprávy od Pepy, ten už je taky na cestě. D2, tu mi hlásíte, hned ze dvou míst, jeden směr je Brno, je to kilometr 2,8, tady došlo k nehodě tří nákladních aut v pravém jízdním pruhu, sjezda na Chadlice jsou uzavřené a pokračuje úklid vozovky, jak přišlo v téhleté zprávě. Tak s tím počítejte, když jsme na D2, tak ještě 11. kilometr opačný směr, tedy Bratislava, tady střed nákladního s osobním autem taky v pravém jízdním pruhu a probíhající vyšetřování. Na dálnici číslo 3, tak tady je to exit 76 směr na Benešov, došlo k havárii osobního auta do svodidel, tahle situace se řeší na plzeňské dálnici, je to 33. kilometr na Plzeň, porouchaný auták, se kterým byste měli počítat, a stejně tak na D0, na exitu 58 směr D1, porouchané nákladní auto čeká na servis a nájezd je tam omezen v tom průjezdu. 38 u Dox na Českolipsku, tak tady je odstavený nákladák po požáru, bude se ještě odstraňovat. Počítejte, že tam vám to může v průběhu odpoledne překážet v cestě v Plzni Přemyslova. Tady došlo k nějaké havárii, která se řeší. Vyšetřuje se také v Žadci v Plzeňské. Tam je to nehoda dvou osobních aut. Auto s cyklistou pak v Čelákovicích na Jiřinské ulici. No a to by v tuhle chvíli asi mělo být z těch hlášených nejčerstvějších zpráv úplně všechno. Pokud jsem něco neřekl, tak to doplňte výťáci tak, že mi dáte vědět.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera dojde k částečnému ubývání srážek a místy bude i polojasno. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Liberce zítra čeká druhé utkání v krátkém sledu za sebou na východě Čech. Bílí Tygři včera vyhráli na ledě mistrovských Pardubic. O dva dny později se představí v předehrávce čtvrtého kola Tipsport Extraligy v nedalekém Hradci Králové. Utkání začne v 18 hodin. Česká republika od dneška upravila pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí hlásit plán překročit hranice. Oznamovat budou muset i účel cesty, její trasu a dobu nebo místo pobytu. Premiér Babiš v únoru povídkách opozice slibovala zavedení přísnějšího režimu, kdy u ruských diplomatů přijíždějících do České republiky z jiných zemí stát vyžaduje předchozí schválení. Kriminalisté si po včerejším zásahu na Akademii věd odvezli dokumenty k dalšímu šetření. Zatím ale nikoho nezadrželi ani neobvinili. Podle mluvčí Akademie Markéty Ružičkové policie zasahovala v sídle na Národní třídě a na pracovištích v Praze 8. Mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala zopakoval, že případ je ve stádiu prověřování, takže k němu není možné uvést víc informací. Berlínská policie dnes ráno podnikla rozsáhlou razii kvůli podezření z nelegálního obchodování se zbraněmi. Prohledala byty na několika místech metropole a zadržela několik lidí. Podle agentury DPA souvisí zátah s organizovanou kriminalitou. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Deep Purple na Rádiu Beat.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefíte.

Blue Effect, toho času s Leškem Semelkou, ten dohrává tady u nás na Beatu Ptáky, když kružku pouštějí. Muzika je za námi, je 15-20, ale jste-li fandové kapely Blue Effect, tak před sebou máte docela dost zajímavých věcí. Jednak Blue Effect samozřejmě už bez Radima Hladíka, za to se vzpomínkou na něj vyráží na turné a má před sebou hned několik zastávek, o kterých tady na Beatu bude řeč už velmi brzo, protože vím, že se kluci z Blue Effectu domlouvali třeba s Danem Kohoutem, že přijdou do rokové zpovědnice.

Radima Hladíka. Něco málo k tomu už je vidět a něco málo k tomu už si můžete prohlédnout třeba právě na Beatovém webu. Když se tam mrknete, tak tam je článek na tohleto téma a je tam i takový náhled, několik takových náhledů, které se týkají právě toho připravovaného dokumentu. Tak doporučím všech fanouškům kapely Blue Effect a Radima, aby tohleto rozhodně neminuli. Podívali se na www.radiobeat.cz, myslím, že tam najdou spoustu zajímavých věcí.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Steve Miller Band na Radio B. The Joker dohrál, mezi tím, co hrál, tak jsem přesvištila krom jiného zpráva týkající se dálnice D35, tak já ji rychle přetlumočím. Je to 154. kilometr ve směru na Lipník, který je v tuhle chvíli uzavřeno, probíhají tady nějaké vyprošťovací práce po nehodě nákladního auta. Počítejte s tím, že vás to ve směru na Lipník z D35 stáhne na 148. kilometru, to znamená exit Dašice, zpátky se pak vracíte na 157. exit Městec. To je zpráva, která v tuhle chvíli platí. S tím, že tak, jak budou práce postupovat, dostaneme další informace. V tuhle chvíli nemáme úplně odhad, kdyby se ta cesta ve směru na Lipník měla úplně otevřít.

To byl pražský výběr na rádiu Beat. Kapela, jejíž název začíná písmenem P, což tak nějak není úplně pro vás překvapivá informace, ale znamená to, že to je kapela, která příští týden na Beatu hrát nemůže, protože tam jsou kapely začínající písmenem C. Po případě Č, když na to přijde. A jsou to kapely naše, nechci říkat, že úplně české, protože to by hned v případě Collegium Musicum úplně neštimovalo, nicméně ty naše, což znamená, že Collegium Musicum a Continuum může být půlnoční deskou příštího týdne. Stejně tak Citron s albem Radegast, CAK Vokal s albem Generace, od Českého srdce Náměsíčnej, od Civilní obrany Zlatá deska, nebo od kapely The Cell ze starých časů věc nazvaná Are You Ready. Ta je teda teď zrovna na chvostu toho našeho beatového hlasování, ale třeba se z toho chvostu vyšplhá někam na ty dvě šprušle postupové a vítězné. Jak dobře víme, pravidla jsou jednoduchá, v neděli o půlnoci to zavřeme a ty dvě desky, které mají nejvíc vašich hlasů, tak potom hrají celé od začátku až do konce. Je půlka týdne, tak se sluší připomenout tuhletu záležitost, zvláště těm, kteří na webu Rádia Beat v tomto ohledu nebyli a ještě nezahlasovali, aby na to nezapomněli, protože za chvilku bude pátek, pak už bude víkend a pak už se na to nespomenete a pak už bude pozdě. Tak se tam mrkněte www.radiobeat.cz.

mixtures, bridge. Apollo's 44.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Pepade, to se nedá zastavit, ale ještě než opustím tady do své světničky, pojďme si říct, jak vypadá doprava podle vašich býťáckých zpráv. Tak jedna z nich je zde jedničky na 260. kilometru směr Brno, tady ze zhora dolů na Kroměřížsku, dodávka s nějakým defektem, ale prý tam překáží poměrně nešikovně, tak s tím počítejte. D2, kilometr 4,5 až 11 směr Bratislava, tam jsme se bavili o nějaké nehodě, která se řešila v tuhle chvíli, tady počítejte asi s 6-kilometrovou kolonou, kterou musíte procukat, chcete-li se dostat dál. Na D4 osobní auto mimo vozovku a probíhá tam nějaký zásah, je to někde na 35. kilometru ve směru na Prahu, D8 na 13. směr Praha, porouchané osobní auto. D35, tam jsme se bavili o té uzávěře, krom toho na 196. směrem na Hradec je porouchaná dodávka, o které byste měli vědět. Další zprávy jsou s komunikací první třídy z 16. u Řepova na Bladoboleslavsku. Nehoda dvouosobních aut, tam se to tím pádem může přicpávat s obou stran na 44. To je příjezd do Zábřehu od Šumperka, nehoda dvouosobních aut v Praze. V ulici v Holešovičkách je hlášen střed nákladního a osobního auta přes dva jízdní pruhy, tak to je další jedno místo. V Budějovicích Strakonická porouchaný trolejbus nešikovně omezuje provoz, protože prostě když se vám porouchá trolejbus, tak to nepocuká. Tak to je další jedno takové místo. Na Měš na Oslavou a ulice Majora Šandery, střed autobusu s osobním autem, jeden jízdní pruh uzavřený, probíhají záchranné prošťovací práce, s tím počítejte také a jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Oh man, we gotta go down the corner store. A lot of papers.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera dojde k částečnému obývání srážek a místy bude i polojasno. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. Kouč naznačil, že se jedná jen o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína. Minister spravedlnosti Tejc zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva, kterou dnes Poslanecké sněmovně představil novinářům. Návrh na případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se podle něj mohlo týkat například trestných činů, za které je v České republice možné uložit výjimečný trest. Proti výroku premiéra Babiše zpochybňujícím nezávislost justice v České republice se dnes ohradila Unie státních zástupců. Upozornila, že ohrožují důvěru v právní stát. Babiš tvrdil, že u nás existuje mafie, která váze zavře na objednávku a kauzu Čapí hnízdo označil za politický proces. Proti jeho slovům se už dříve vymezili soudci a advokáti. Digitální vydělačská skupina Shiny Hunters oznámila, že se její hackři úspěšně nabourali do systému amerického FBI a ukradli data stovek současných i bývalých zaměstnanců úřadu. FBI toto tvrzení vyšetřuje. Skupina jako důkaz zveřejnila screenshot pozměněného pracovního portálu FBI a informace o přibližně 5000 agentů. Informuje o tom agentura Reuters. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku. Na rádiu Beat.

Jethro Tull a jejich We Used To Know, tedy měli jsme to vědět. Vědět třeba to, že dneska je středa datem 23. září, že svátek má Berta, to je třeba připomenout, aby náhodou někdo, kdo má Bertu v cestě, tak to neminul. Pozor, Berta a Lina, tady jsou dvě jména, která se vážou k tomu dnešnímu dni, a která stojí určitě za nějaký ten drobný prezent, případně i nějakou tu štípanou. Dozrávají bezinky, tvrdí myslivecký kalendář. Slunce vstupuje do znamení Vah a začíná astronomický podzim, podzimní rovnodennosti. To je třeba taky něco, co se váže k dnešnímu dni. A pokud ani tak, třeba jste nenašli záminku k večírku uprostřed týdne, můžete oslavovat i mezinárodní dny, i když dneska je to trošku voříšek, jak si z toho vybrat a jak z toho vybruslit. Tak ku příkladu můžete oslavovat jablečný ocet. To je takový poměrně ošemetný. To je něco, co se ale k 23. září váže ve speciálně tedy ve Spojených státech, tam oslavují tohleto. Je Mezinárodní den znakové řeči, oslavovat máte taky svou bisexualitu a tohle je jediný, co se snad dá použít. Dneska je pozor, Mezinárodní den slaných tyčinek, ale musí to být ty tenký, ne ty tlustý. Tak to si zapište do svých notýsků.

tím si má milá nelam hlavu. Hej, jsou to jen sněhy na skalách, tak se mnou pojď a neměj strach. To nejsou obři v běsném klání, s tím se má milá, nekaž spaní.

Nežná noc a neměj strach, to je muzika, kterou máme aktuálně na beatu za sebou. Je 16.28, chcete-li si rovnat hodinky, tak právě na ten čas, 16.28, to abyste to do dalších dní měli seštelováno tak jako tady ve studiu. Ono se to hodí, protože jak víte, tak celý týden byste kolem oběda, kolem 12. měli očekávat bluesovou 12. a ta tentokrát přináší vstupenky na festival Blues Alive na listopad, to je jedna z věcí, kde se vám ten přesný čas hodí. Další, to už máme za sebou, tak jste dneska od 11 do 13 hodin mohli vyrazit do Loděnice, do Iveco Truck Centra, kde jsme se potkali se spoustou býťáků, poklábusili, rozdali jsme hromadu samolepek, dárků a podobně. A rovnou vám můžu prozradit, že příští týden v úterý vyrážíme do Iveco Truck Centra v Nýřanech, což na webu rádia být ještě není, protože to tam musím sepsat, ale jako informaci to berte jako fakt. A zároveň mezi tím ještě přihodím jedno možné setkání a to bude tento pátek v Ostravě Bacha. Od 12 do 14 hodin spouštíme mobilní studio v ostravské prodejně Bikers Crown na adrese Friedlandská 3375/7, kam jste všichni zváni klidně už před tou 12, protože my to tam 2 hodiny stavíme, takže povídat si u toho můžeme taky a klidně i chvilku poté, protože to zase nějakou chvilku bouráme, dáváme do auta, taky u toho si povídat můžeme, takže máme před sebou krásný půl den v Ostravě, kdy se doufám potkáme v hojném počtu, dlouho jsem v Ostravě nebyl, když jsem tam byl naposledy, tak vzduch byl lehce slaný a na jazyku brněl, tak zkontroluju, jestli se tahle situace změnila a jak jsou na to býťáci. Přijeďte na motorkách nebo bez motorek, to je na vás, k Bikers Crown se rozhodně vejdete na jakémkoliv dopravním prostředku, i pěšo se tam dá dojít a já vás tam na místě rád uvidím. V případě Ostravy, ta už na webu rádia být visí i s odkazy na Bikers Crown i s mapou, jak se do ostravského Bikers Crownu dostanete, aby to nikdo neminul a nemohl se vymlouvat, že to nešlo najít.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byla Zuzana Mechnová, chceš tisíc věcí, tak se jmenuje tahle ta píseň. Za námi je Zuzana Mechnová, před námi jsou Jure a Hýb a to můžeme použít taky jako takovou pozvánku na Beat Life, tedy cyklus, který vozí tyhle ty rockové legendy, v tomto případě na rozloučenou, protože Jure a Hýb už před nějakým časem řekli, že ten jejich kouzelník se odebere někam k věčnému spánku a důchodu. Ne snad, že by se kapela rozpadla, ona bude hrát i do budoucna, ale už to nebude žádné turné, už to budou třeba případně jednotlivé koncerty. A tak toho kouzelníka dali i do názvu toho svého posledního tour, jmenuje se to Magician Farewell. No a krom jiného přijedou dvakrát sem k nám právě v rámci Radio Beat Life. 29. října Aula Gong v Ostravě je místo, kam se můžete na ně a speciální hosty Heavy Petting jít podívat. O den později, 30. října, to pak bude pražské O2 Univerzum. Tam se můžete také naposledy rozloučit z Jure a Hýb, ovšem s velkou parádou, protože kdo tuhletu kapelu viděl, tak ví, že rozhodně nestrácí ani energii, ani sílu, že už je to v podstatě heavy metal, protože naživo jsou ty skladby kapely Jure a Hýb ještě o něco ostřejší, než jsou třeba právě na těch deskách, ze kterých je známe. My dáme Lady in Black, to je balada, která rozhodně, aniž bych se koukal do nějakého setlistu, tak se jistotou můžu tvrdit, že naživo v Ostravě i v Praze zazní. Jestli kecám, ať se propadnu do východního Německa.

0: Konec hodiny Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, chystám další muziku, dáme Roda Stewarta, dáme Accept, dáme taky slovo Pepkovi a přednese nám čerstvé zprávy, to už za malou chvíli.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tomu všemu, jak dobře víte, předchází přehled dopravní situace napříč regiony Beatu, ten, který já tady neupatlám, protože koukám do bíle vymalovaného ruhu, ale díky vám můžu dělat chytrýho, protože vím, co se kde děje. Tak třeba D1 na 195. ve směru na Ostravu nebo na Brno, zkrátka v tomhle směru chcete-li, tam je nějaká dopravní nehoda, která přicpává ten průjezd na Brno, který už tak by sám o sobě přicpaný byl, protože tady máme takový ten každodenní kolorit téhle té kolony, která dneska začíná někde před Ostrovačicemi. To je jedno místo, které zahlásím. Další je D2 stále platná na 19. kilometru směr Bratislava. Je nákladní auto s defektem pneumatiky, kolem něj opatrně na D5. Velmi podobná situace na 150. nebo 149. kilometru směr Rozvadov. I tady máme nějaký odstavený porouchaný nákladák a pohyb kolem něj. Na 13. u Jablonného v Podještědí je hlášen střet osobního auta s motocyklem a probíhá vyšetřování, takže průjezd tam není úplně jednoduchý, skoro bych řekl, není tam úplně možný, počítejte s tím a pokud se tudy musíte vydat, klidně vyjeďte až později. Brno Kaštanová ulice, nehoda dvou osobních aut, které tam blokují průjezd, to je další jedno místo, které hlásíte, taky se ozýváte ze Zábřehu v ulici U dráhy, nehoda dvou osobních aut a v Dolní Radechové na Náchodské ulici podobná situace, dva osobáky v sobě, jeďte opatrně, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera dojde k částečnému ubývání srážek a místy bude i polojasno. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Netradičně ve čtvrtek začne v Baku program Velké ceny Azerbajdžánu Formule 1. Hlavní závod se pojede už v sobotu. Na městské trati u Kaspického moře se pokusí potvrdit současnou formu Ital Andrea Kimi Antonelli. Zaútočí na 9. vítězství v sezóně a 3. po sobě. Udělal by tím další krok k premiérovému titulu mistra světa. Prezident Pavel vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl hlavně rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřeby reformovat OSN. V New Yorku je od pondělí. Součástí české delegace je i ministr zahraničí a předseda motoristů Macinka. Poslanci schválili, že obce budou moci vyhláškou požadovat po řidičích taxislužeb znalost českého jazyka a místopisu v rozsahu potřebném pro výkon práce taxikáře. Každá obec si rozsah znalostí, kterou budou prokazovat taxikáři, bude moci stanovit sama. Změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích posoudí Senát. V případě trestných činů, které podléhají veřejnému stíhání, navrhuje maďarský premiér Maďar zrušení poslanecké imunity. Pro něj by to přitom mohla být komplikace. Maďarská generální prokuratura požádala o pozastavení jeho poslanecké imunity. Chce totiž obnovit vyšetřování případu, kdy hodil cizí mobilní telefon do řeky. Předseda vlády ve videu zveřejněném na Facebooku vyzval poslance, aby ho neprodleně zbavili poslanecké imunity. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

To byl ten slibovaný Rod Stewart na rádiu Beat a jeho Maggie May. Další muzika bude česká, trošku mi připomíná vývoďáku výraz, když jsme minulý týden jeli na beatovou pumpu do Brna a Loša to trefil od pasu, to byla ta pumpa, tak pumpu si dáme. Můžu slíbit, že zítra vývoďák nepřijde, protože přijdu já po deváté. Budu mít detektivku, pumpa v ní nebude a bude to tak těžký, aby to ani Loša netrefil od pasu, tak si připravte mobily, beatáci, protože zítra tady naděluju já hned dvojcenu takovou. Budu tady mít CDčko Restart, vzpomínku na Ludu Veselého a jeho e-band a k tomu knihu nazvanou Samet a pára od Jana Nováka. Takový balíček cen připraven na čtvrteční dopoledne. Budu se na to velmi těšit.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefíte?

0: práci na čtyřech kolech.
1: S přibývajícím odpolenem se doprava vylepšuje, to je vlastně dobrá zpráva takhle na začátek, ale teď přijdou ta místa, kde se to zase tak úplně ještě nevylepšilo. Jedete na Brno po D1, tak počítejte někde od Ostrovačic, že se budete muset posouvat pomaleji, tam je taková ta tradiční odpolední kolona na D5, nám to dneska začíná u Rudné a přes Kráštany to vede někam za Ořech, teprve pak se rozjíždíte na Pražský okruh. Lehce přicpaný je i výjezd z Prahy ven na dálnici D1, to protože na úrovni Opatova je dopravní nehoda, takže to způsobuje za prvé jeden ocásek špuntu odchodovce, jakože ve směru od Spořilova nahoru do kopce, zacpanou ulici 5. května, ale ono vlastně díky tomu stojí i jižní spojka a to už de facto od Bráníka se to velmi pomalu posouvá právě na ten sjezd na ulici 5. května a potom ten výjezd z Prahy ven. Počítejte, že tady je ten provoz velmi hustý. V Kamenickém Šenově čerstvá dopravní nehoda na Kostelním vrchu, tam se vyšetřuje, taky v Brně v Hlavské ulici máme hlášený karambol, s tím byste měli počítat a ve Vyškově vlastně dojezd do Bučovic od Vyškova, tam je to přicpáno dopravní nehodou, i s tím počítejte, i tohle mějte na paměti, i tady jeďte velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prešerové sporty na Rádiu Beat.
1: V Opatově nedaleko Svitav pokračoval český motokrosový šampionát. Více Petr Kovář.
2: V hlavní kategorii MX1 měl technické problémy svého motocyklu vedoucí jezdec seriálu Slovák Pavel Ryčák z týmu Orion Litomyšl a závod nedokončil. Toho využil další slovenský jezdec Tomáš Kohut a celkově zvítězil před Kovářem a Krčem. Ve třídě MX2 neměl v Opatově svůj den Petr Radhouský a přišel o červenou tabulku, kdy z vítězství se radoval závodník týmu HT Group Racing Tomáš Pikard, který vede nyní skupinu 250. Petr Bartoš ve veteránech předčasně vybojoval další titul, již sedmý, a v juniorských 85. nedal nikomu šanci Dominik Hasoň.
1: Mistrovství republiky v plochodrážním flattracku pokračovalo závodem ve Svitavách. Ve třídě FT1 zvítězil úřadující šampion Ondřej Svědík před Ervínem Krajčovičem a Vítem Janouškem. V kategorii klasiku vyhrál Němec Altus před Lukášem Pokorným. Další závod se jede v sobotu v Březolupech u Zlína. Florbalistky Bulldogs Brno prohrály v úvodním čtvrtfinále poháru mistryň na hřišti CUK United 2-3. České šampionky dvakrát vedly. Odveta se hraje příští čtvrtek v Brně. Běžec Jakub Vrbenský vyhrál zátopkovou desítku ve Staré Boleslavi v čase 36-46. Český reprezentant ve Spartan Race oslavil první vítězství v seriálu Trail Running Cup. Ženský závod ovládla Michaela Vojteková. V pátém kole první ligy národní házené zůstávají v čele Příchovice po výhře 21-16 v Tymákově. Plzeň Újezd porazil Nýřany 27-25, Svinov zdolal Podlásky 26-20, Ostopovice vyhráli nad Čakovicemi 22-17 a Kyšice uspěli v Nezvěsticích 21-18. Čeští závodníci vybojovali na mistrovství světa v Rally Obedience v Dánsku druhé místo v týmové soutěži. Český tým se tak stal vicemistrem světa mezi 17 týmy. V jednotlivcích skončila Alena Smolíková s Fionou 4., s Foxy 8. a Richard Pech z Bali 15. Rally Obedience je kynologický sport, při kterém člověk se psem prochází různě sestavený parkour a plní úkoly na jednotlivých stanovištích. To byly středeční sporty.
0: Rádio.

Ano, u nás se tomu říkalo, co to vidí oko mé modravé, a v angličtině to bylo Behind Blue Eyes od kapely The Who. Co po oči, to ty dneska až tak nepůjde, ale o uši rozhodně půjde, protože je středa a živáku je třeba, předtím taky uší rádia býte třeba. To je pořad Petra Korála, který už je tady na beatu, no já už bych se nedopočítal jak dlouho, ale pořád mě baví, protože každý týden je tady jiný host ze světa muziky, ať už je to muzikant aktivní, či člověk někde z blízkosti, a ten má za úkol rozpoznat nebo alespoň zhodnotit to, co se na beatu hraje. A mnohdy jsem velmi překvapen, co všechno muzikanti jen tak po sluchu poznají a správně zařadí, a mnohdy jsem překvapen, jak to celé zhodnotí. Kolikrát úplně jinak, než bych čekal. Tak tím hostem Petra Korála pro dnešek bude Petr Rajtora ze skupiny Dořady. Samozřejmě se rozvíte, co je nového kolem něj a kapely Dořady, ale zároveň taky zjistíte, jak to Petr má s tím svým hudebním vkusem a sluchem. Už jdu chystat muziku, Petr mi ji poslal, takže budu jediný, kdo ví, krom toho Petra, cože se bude hrát po 19. Jakmile ji tady naláduju do mašin, zhasí nám všechny monitory, tak aby Petr Rajtora nemohl opisovat, nemohl to nikde vyčíst ani najít a musel se spolehnout jen a pouze na svůj sluch.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Není to úplně muzika, kterou hraju úplně často tady na beatu, ale mám ji velmi rád a dneska mi to přišlo velmi vkusné pustit. Mike and the Mechanics, zvlášť když přišlo to oznámení, že Mike Rutherford a jeho parta vyrazí opět na evropské turné. 27 koncertů v roce 2027 je naplánováno, u nás teda žádnej, takže my si musíme udělat výlet, nejblíž by prý měla být Vídeň, ale bude jich spousta dalších, kdyby si chtěl člověk ten výlet za muzikou tak jako vylepšit nějakým putováním a cestováním. Portsmouth, Glasgow, Manchester, Sheffield, Liverpool, k tomu všemu Mnichov, Lipsko, Berlín, Norimberg, Sturne, Hanover, Hamburg, je jich prostě hromada. Mike and the Mechanics a jejich Over My Shoulder, tedy velehit téhleté skupiny, dozněl. A my jsme se s ním dostali až na konec aktuální hodiny.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tu zakončíme tradičně nějakým tím postřehem z dopravy. Mirek se hlásil z jižní spojky a říkal přesně tohleto.
2: Mezi Bychovicema a Černákem jede hodně nevochodně, takže objíždím to Broumarskou kolem Kinskýho rybníka na Rejskou zahradu a tady je to v pohodě.
0: Tak to máte návod, kudy to třeba taky střihnout takhle ve stopách Mirka. K tomu se mi hlásíte z D2, 18. kilometr směr Bratislava, pořád je tam prý ten porouchaný nákladák, který to tam zpomaluje. D10, 8. kilometr ve směru z Prahy pryč, porouchané auto, taky kolem něj projíždějte velmi opatrně. Nepříjemné to je na D35 ve směru na Olomouc, 154. kilometr, nákladní vozidlo skončilo mimo vozovku, dálnice je v tuhle chvíli prý snad uzavřená, odklon probíhá přes exit 148. Na 20. u Nevřeně na Plzeňsku nehoda dvou osobních aut, vyšetřuje se Praha 11 Brněnská, to jsme si říkali, to je ten výjezd Prahy na D1 v levém jízdním pruhu, dopravní nehoda, ta nám přicpává výjezd směrem na brněnskou dálnici. Další je v Brně, Jihlavská ulice, střed dodávky dvou osobních aut, i tady to s tím průjezdem není žádná veselá záležitost, a v Plzni se vyšetřuje nehoda dvou osobáků na Těšínské, počítejte s tím.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádio.

0: Radio Beat.
1: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve Sportce.
2: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
1: No a fakt, fakt to stojí za ty prachy?
2: Hele, víš co, sám si to vyzkoušel.
1: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
2: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
4: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
5: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
5: No, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera dojde k částečnému ubývání srážek a místy bude i polojasno. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Hokejový Třinec se v příštích týdnech bude muset obejít bez útočníka Oscara Flena. Ze sobotního utkání Tipsport Extraligy proti Plzni si odnesl nejen dvě trestné minuty za faul, ale také svalové zranění. Léčba si vyžádá pauzu v podobě několika týdnů. Klub informaci zveřejnil na síti X. Prezident Pavel dnes promluvil na valném shromáždění OSN. V projevu apeloval na zachování světového řádu založeného na pravidlech. Rusko je podle něj hrozbou pro celou Evropu. Řekl také, že je potřeba regulace umělé inteligence a podpořil i kandidaturu České republiky do Rady bezpečnosti OSN. Infekční oddělení Pražské fakultní nemocnice Bulovka naplnili pacienti v souvislosti s hromadným výskytem salmonelózy mezi dětmi z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Nemocnice proto další pacienty na oddělení nepřijímá. Některé děti skončily také na jednotce intenzivní péče v Krči. Nemocnice zároveň omezila návštěvy. Rusko i Ukrajina mají podle ministra zahraničí USA Rubia zájem o omezené příměří týkající se energetiky a obilí. Šéf americké diplomacie jednal v OSN se svým ruským protějškem Lavrovem. Prezident Spojených států Trump se předchozího dne setkal s jeho ukrajinským protějškem Zelenským. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Monkeys, jejich Daydream Believer, to je muzika, která dohrává. Trošku tím výrazem mohla připomínat Jirku Korna, nebo mě to aspoň tak v uších zní, ale tohle byly Monkeys z let 60. Předtím Cream, překvapivě také z let 60. Badge byla otvírákem dnešního Six O'Clock Rocku, takhle po 18. hodině. A ještě si dáme Beatles z let 60. protože musíme doplnit tu trojici 60. tehda opravdu velehitů, velmi úspěšných skladeb, které mají na hrbu nějaký ten křížek a možná u nové mladé generace tak jako zapadají v tom poslechu. Třeba minimálně tím, že nedají mladí dohromady název té, které dané kapely. O melodie samotný se nebojím, protože tyhle ty si žijou svým životem od 60. a třeba použitím v různých hrách a filmech a nevím kde ještě, tak zůstávají v povědomí fanoušků nejenom těch rockových, což určitě platí právě i pro ty Beatles. Od nich si dáme něco skočného, chtělo by to do trojice, nějakou takovou neřkuli taneční věc a to by mohla být třeba tahle ta slavná nazvaná Rock and Roll Music.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Zpět k dopravě, zpět na silnice, zpět k jedné velmi důležité zprávě, která přistála tady v dopravních zprávách od vás, Býťáků.
2: T35 Olomouce, směr Mohelnice, kilometr 241, leží uprostřed cesty ledníčka, nebo něco v tom tvaru.
1: Tam bych poprosil, buďte býťáci, prosím, velmi opatrní, neseberte ji, nevíme, jestli v té ledničce není něco vzácného, třeba pivo, projíždějte fakt s opatrností. D5, 107 km ve směru na Plzeň, takže někde u Kostelce, tam je dopravní nehoda, s tím počítejte. 110, příjezd do Benešova, tam se také vyšetřuje, to též platí pro Doxy a ulici Nad Rybníkem, nebo Jindřichův Hradec a ulici 9. května, i tady je hlášen karambol.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Google Pixel 10 je po uvedení novější generace výrazně levnější. V akci stojí 14,5 tisíce oproti Pixelu 11. Nabízí stejný displej, podobnou sestavu fotoaparátu a 7 let aktualizací. Nový Pixel 11 má větší úložiště, lepší hlavní snímač a rychlejší bezdrátové nabíjení, za což si ale zákazník připlatí 10 tisíc korun.
0: Vítoskop.
1: LG představilo první monitor s obnovovací frekvencí 1000 Hz, má jen Full HD rozlišení, úhlopříčku 24,5 palce a stojí 22 000 korun.
0: Vítoskop.
1: Pražská městská policie získá 10 SUVček.
2: Půjde o vozy s hybridním pohonem, které budou součástí obměny vozového parku. Součástí zakázky, kterou už radní hlavního města odsouhlasili, je také dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, polepů a také radiostanic. Předpokládaná hodnota zakázky je 10 milionů 200 tisíc korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Rádio.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 33. Polipsy dědu. Rok 2006. Čte Zemánek.
2: V roce 2006 jsme oslavili 10. výročí naší existence. Dárkem k tomu jubileu byla nová deska a koncert pro 4,5 tisíce lidí v Praze na výstavišti v levém křídle průmyslového paláce, který pár týdnů na to vyhořelo. Doteď v nás jsou pochybnosti, jestli jsme při odchodu dobře típli poslední cigáro. Ten koncert byl největší, který jsme kdy do té doby udělali. Měli jsme tam spoustu hostů a taky jsme tam polili šampaňským naši novou už pátou řadovou desku. Jmenuje se Polipsy dědu a nahráli jsme ji na statku Kačiny u Votic, který jsme si na měsíc pronajali, navezli tam aparáty se zvukařem a postavili dočasný nahrávací studio. Statek Kačiny je soustava baráku na kopci v takovém romantickém zapadákově, kde se na loukách pasou ovce. Vlastnili ho sympatický manželé pan a paní Forstovi, z čehož pan Forst býval kytarista u Karla Gotta, takže si bylo o čem vyprávět. Strávili jsme tam celý červenec a nutno přiznat, že to nahrávání trochu bolelo, protože na tuhle desku jsme nebyli moc připravení. Do studia jsme nešli s hotovýma písničkama, ale spíš představou o nich a textů jsme měli taky minimum, takže jsme se na Kačinách docela zapotili. Ten zvukař, co tam s náma natáčel, se jmenoval Jakub a byl to šikovnej a super kluk. Ale měl s sebou ve studiu i svoji super holku, se kterou byli zrovna v nějaký těžký lásce, takže mu během nahrávání neustále seděla na klíně, líbali se a on do toho zároveň kroutil knoflíkama. Někdy i na pultu. A my metr vedle nich potili solo. Nikdy se nám to předtím ani potom nestalo. Takže jsme z toho byli lehce pav. A proto jsou možná ty kytarový solo takový jiný. Odnesli jsme si z Kačin 14 věcí, který smíchal Zdeněk Šikýř ve studiu Hostivař. Pak jsme to odevzdali na vydavatelství a tím jsme splnili smlouvu, kterou jsme kdysi ze Sony podepsali a která byla na 5 desek. Nutno říct, že tam asi byli rádi, protože řešili úplně jiný problémy. A to hlavně ten, že sami pomalu krachujou, protože se vzestupem internetu a možnostma si hudbu stahovat, prodeje hudebních nosičů klesly na naprostý minimum. Šlo o nezvratný proces a proto nejenom Sony, ale i všechny další velký vydavatelství razantně zredukovali své portfolia a z interpretů si nechávali jenom ty největší jistoty, což jsme my samozřejmě zdaleka nebyli. Tu naší pátou desku otvírá písnička Ganga, kterou na koncertech dodnes hrajeme vcelku pravidelně. Obsahuje trochu zamotaný text, který je v podstatě o tom, že jednou po nás zbyde jenom ladička a palička.

Klip na Gangu udělal režisér a výtvarník Honza Krejčí. A je ve 3D animaci, což tenkrát byla v podstatě ještě pořád relativně dost nová technologie. Sfilmovaná byla i písnička Princezny nohy, a to režisérem Zdeňkem Suchým, který polovinu života dělal vedoucího na letním dětském táboře Bartoška a tak dostal nápad ten klip natočit tam.

Kabely Vohnout na Rádiu Beat a jejich výlet do historie, té vlastní, čtenou samozřejmě i sepsanou kapelou samotnou. Další díly za námi, další díly jsou samozřejmě před námi, ale teď vám můžu slibovat i další muziku. Grand Fangarejo, Def Leppard, ty vám určitě slíbím, ty ještě do celé nacpu do playlistu Rádia Beat. A taky vám můžu slibovat další lidi, Ota Saman už je tady opálený, odpočatý, chystá se na živáky, takže klidně už teď pište svoje nápady na to, jakou živou muziku, pro koho, proč a podobně byste chtěli zahrát během dnešního večera. To nás čeká od 8 do půlnoci a předtím zvládneme uši. A pánové už jsou tady taky, už se hlásili při průchodu kolem studia, ať jsem klidný, že dorazili na čas. Petr Koral i Petr Rajtora z kapely do řady budou připraveni od 7.

Hysteria dohrává tady na beatu. Vidíte, já jsem říkal, že to ještě vtisknu do playlistu do konce té aktuální hodiny, ale jako muziku už opravdu úplně poslední je 18.50 čas, nejvyšší čas, abychom si předali tady naši vysílací Máňu a vrhli se do středečního podvečera a večera. Před námi jsou uši Rádia Beat, Petr Korál už je nachystán dokonce oděn do trička s metalovou kočičkou přes celý břicho. Dneska skutečně můžu říkat, že už jsem viděl všechno, beatáci. Přeju vám příjemný středeční večer a budu se na vás těšit zase zítra.

0: Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat.
0: A Petr Koral.
2: Petr Koral vám přeje prima večer a samozřejmě ho přeju i mému dnešnímu hostu, kterým je zpěvák skupiny Dořady Petr Reitera. Petře, pěkný večer i tobě.
3: Přeju všem posluchačům Rádia Beat pěkný večer a moc děkuju za pozvání. Jsem rád, že tady můžu bejt.
2: Princip už jí znáš, tak asi nebudem to protahovat a půjdeme rovnou na první píseň. Co ty na to?
3: No jasně, jdeme.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Petr Reitera, tedy frontman, zpěvák skupiny Dořady. Má slovo.
2: No tak samozřejmě tohle je taková jako hodně netypická písnička, předělávka, že jo, starýho hitu z 60. let, už se nespomínám, kdo to zpíval původně.
1: The Searchers.
2: Jo, a jsou to teda Ramones, což byla moje velmi, řekl bych, srdeční záležitost, a můžu říct, že já jsem díky této kapele, tak jsem začal v podstatě ten punk rock poslouchat a mně se právě líbila taková ta fúze víceméně takového toho jednoduchého rock'n'rollu, přesto v tom byla nějaká melodie a mělo to prostě energii a mělo to prostě hrozný drive. Tohle to teda nebyl typický příklad, že jo, co hráli Ramones, ale...
1: Nebyl, no ale... to jsem ti to pustil, jako jo, ale jestli to... se ti to líbí, nebo líbilo, nebo ne, no.
2: Jo, no tak je to, oni hráli, vždycky na každý desce měli jednu nějakou, řekl bych, předělávku nějakého starého rock'n'rollu, ať to bylo prostě od Beach Boys, že jo, Surfing Bird, nebo prostě California Sun, nebo prostě něco takovýhleho. A víceméně dávali najevo, že z toho rock'n'rollu vyšli, což bylo jako pro mě jako hodně pozitivní.
1: Protože Dořady jsou celá léta, dlouhá léta, už skoro 40 let, že? No. Označování jako punková kapela, tak si nemůžu samozřejmě odpustit, abych ti nepustil nějaký punk, těch punkových věcí pochopitelně bude víc a první přichází právě teď.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Za námi jeden dávný živák, což bylo poznat podle zvuku, který nebyl samozřejmě úplně extraligový, ale ono se v těch 80. letech, kdy tahle nahrávka vznikla, to moc lépe natočit nedalo. No a co tomu říká Petr Reitera, jsem zvědav.
2: No tak tohle byla moje srdeční záležitost jako kapelu FPB, že jo, mám hrozně rád jako dodnes, nebo respektive, když hrajou Už jsme doma, jejich věci, tak se mi to moc líbí. Líbilo se mi na tom, že oni byli výborní muzikanti, protože zrovna tenhle ten koncert, jestli jsem se dobře trefil, tak my jsme s nima hráli na Chmelnici ještě jako V3S, jestli je to tohle přímo z toho koncertu, nevím.
1: Je to možný.
2: Ale podle zvuku bych to tak tipnul. Jo. A tam to byly dva koncerty, jeden byl odpoledne, druhý byl večer. Co se týče našeho vystoupení, tak tam prostě z toho nějaký smíšený pocity a strašně jsem záviděl FPB, že jsou muzikantsky na tom takhle dobře a hlavně jsme jim záviděli toho Pavla Novýho na ty bicí, který prostě udržel naprosto skvělý rytmus a celý to bylo super. U téhle písničky mě vůbec nevadí, že to byly Per Ubu, protože jakoby předělávka od Per Ubu jako od kapely. A v podstatě oni to pojali po svým a jak říkám, FPB mám hrozně rád a myslím si, všichni z kapely. Konec konců oni je znali Vláďa Volman a jako Milan Vlček je znají víc osobně, protože oni jsou z Bíliny potažmo z Teplic. A já jsem teda trošku dál, tak možná na to přijde řada, já bydlím v pražský Beverly Hills.
1: Vždycky bylo prezentováno, že punkové kapely se vlastně ostře vymezovaly a vlastně dělali tu muziku tak, jak ji dělali, kvůli tomu, že neměli rádi takový ty 70-kový stadionový monster kapely. Tak já jsem si neodpustil, jednu jsem ti připravil, tak schválně, co tomu budeš říkat.

0: Vaši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou dneska Petr Rajtora, tedy zpěvák skupiny Dořady, a já jsem velmi zvědav, jak tuto píseň ohodnotí.
2: Ne, tak samozřejmě, jsou to Pink Floyd, já zase nejsem takovej militantní antirocker, jo, to znamená takový to, že poslouchám jenom punk rock a nic jiného, tak to by asi nefungovalo, pač bych se z toho blzy zbláznil, jako jo. Ale v podstatě já jsem byl dokonce v 90. tady Petr Korál napověděl, a jsem si nezapomněl ten letopočet, v 94. jsem byl na Strahově na tom deštivém koncertě, kdy tady prezentovali Pink Floyd Division Bell. Takhle, kapely, který prostě jsou schopný udělat zaprvé takovouhle pódiovou show, umějí hrát takovouhle muziku, tak pořád kdokoliv prostě cokoliv hraje, tak asi měl k takovýmhle kapelám respekt. Jako. Takže já si nemyslím, nebylo to u nás tak, že prostě jako v Londýně, že jo, Johnny Rotten nosil tričko jako I hate Pink Floyd, že to asi tady takhle nefungovalo, ale spíš to prostě všechno vzniklo nějakým jako postupným vývojem. Já jsem taky poslouchal normální, jako všechny možný rockový kapely, a najednou prostě jsem zjistil, že ty jednoduché věci mě jako baví daleko víc, ale to neznamená, že bych tohleto jako úplně prostě zavrhoval, že to je to prostě patří to k takový, řekl bych, jako klasice té muziky, a zvlášť tohleto je jako opravdu, řekl bych, ta dobrá část jako té klasiky. Já.
1: Takže třeba konkrétně tahle věc, jako si to bez problémů posekneš, líbí se ti to třeba?
2: Jo, jako já třeba zrovna ten Division Bell, že jo, tak ten mám, a ten se mi zrovna od těch Pink Floyd jako líbí docela dost. Já jsem trošku bojoval s takovýma těma dlouhejma prostě skladbama, že jo, kde tam probíhaly nějaký zvuky, a samozřejmě odvrácená strana měsíce, to je jako věc, která asi se líbila každému, nebo prostě to je absolutní klasika, jako neznám ze svého okruhu nikoho, kdo by řekl, že to je prostě blbý, jo. Ono to jako vydrželo to prostě takovou dobu, překonalo to prostě všechny možný vývoje, trendy, že jo, jako v tom roku, a je to, myslím si, pořád dobrý i pro mě.
1: Tak se vrátíme zase na starou českou scénu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši, stále tu se mnou ve studiu sedí a pozorně poslouchá Petr Reitera, tedy zpěvák skupiny Dořady, a já se opět ptám, zda líbilo nebo nelíbilo a proč.
2: No, tohle to byla naprosto kultovní záležitost konce 80. let. Já jsem to úplně z toho byl odvázaný, když jsem to slyšel. Jsou to samozřejmě manželé Alexa nebo Lesík Hajdovský plus další teda. A prostě je to naprostá, je to z desky Jižák tohleto. A nám se to prostě strašně líbilo, jako nejen tohleto, ale takový, když poslouchám rádio, co tam všechno hrajou, to byla jako naprosto kultovní záležitost a jako mně se to

0: chránit právě tím, že jsme si řekli, že tomu dáme třeba nějakou myšlenku a zrovna třeba tady se nám to jako inspirace prostě líbilo strašně moc.
1: Já bych jenom ještě doplnil pro ty třeba, co tu dobu nepamatují nebo to neznají tak podrobně, že manželé ty svý vlastně první český rapový věci udělali jako demo v letech 84-85 už a pak je vlastně po revoluci, těsně po revoluci přetočili už jako v kvalitní studiu a tohle byla samozřejmě ta novější verze. Ale teď se vydáme zase někam jinam.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Tak jsme se vlastně vrátili zase na chvíli k punku, když tady mám zpěváka punkové kapely Petra Reiteru a ptám se ho, opět zda něčím oslovilo a případně čím.
2: No, tohle to byla naprostá klasika, myslím, že to pochází dokonce, jsou to teda Undertones. Je to kapela, která je hodně melodická, ale to bylo i to, co mě právě vůbec na té punkové muzice jako taky bavilo, jo? Že nebyly to víceméně takové jako plochy nějaký, jako bylo u těch art rockových kapel, ale bylo to jako k věci, většinou ty písničky byly krátké a ty melodie prostě byly, já si myslím, velice povedený a i jako chytlavý, jako je třeba, jako bylo třeba v tomhletom případě. To dneska, když si to dneska tomu říkáme jako punková písnička, ale v dnešním měřítku by někdo řekl, no to je nějaký popík tohleto, že jo. Protože ono to v podstatě není úplně jako napálený, ale na tu dobu, že jo, toho roku 1976 nebo 7, že jo, nebo kdy to celý vzniklo, tak v podstatě to byly zjevení a zrovna Undertones se mi líbily moc.
1: Pojďme to vzít jako oslý můstek k přechodu k vám, tedy k dořady. Od jedněch punkerů se dostaneme k jiným, který vlastně, já už jsem to taky nakous, za rok budou slavit 40 let. Ale vy jste už jako s předstihem si dali dárek v podobě nové desky.
2: No, my jsme poslední desku, poslední album, ta deska se jmenovala, myslím to upřímně, vydali v roce 2013. Pravda, od roku 2013 do roku 2026 uběhla nějaká doba, takže se to nedá označit jako za úplnou rychlost, ale jsem rád, že se nám to podařilo víceméně dodělat. A my jsme měli takový přání

0: udělat si desku takovou, jako z písniček, který bychom si sami rádi poslechli. My se jako přiznám,
1: stalo se?
0: Jo, já si myslím, že je to celkem takhle. To, co z nás vypadlo, tak nemůžeme se ani vymlouvat, že bychom to udělali nějak jinak a líp. Je to v podstatě to maximum, co jsme schopní a byli schopní vymyslet, nahrát a víceméně dát takhle do světa. Chtěli jsme si udělat desku, která bude trošku napálená, jo? Trochu to je takový jednodušší melodie a jako aby to bylo to, co se líbilo nám. Já jsem třeba, my jsme se jako hodně inspirovali, jestli jedna kapela existuje, která se jmenuje Circle Jerks, a ty jsem myslel, že už v životě neuslyším, a ejhle, v loni a myslím, že předloni tady měli dva koncerty, a tam jsem to prostě moc užil a řekl jsem, hele, tak ještě třeba, tak já jsem boomer, že jo, to se asi ví, jsme hodně starý všichni, a tak jsem říkal, tak aspoň teda zkusíme ještě něco takovýhleho nahrát a vydat. No, takže snad stalo se.
1: A dopadlo, pořád si ještě nezmínil název toho alba?
0: Jmenuje se, protože my jsme takový hodně velký optimisti, že jo, má nás přímo ten optimismus příští, že jo, takže jmenuje se to Vidím to nadějně.
1: A já to vidím nadějně, že si z té desky taky něco pustíme, ale až na konci. K tomu se musíme prokousat. Tak jdeme na další věc.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Tak jeden další živáček, pradávný také za námi. A já se opět ptám Petra Reitery, co jeho uši na to.
2: No, moje uši tady jsou vloženě polichocený, jako polaskalo mě to. Já si myslím, že kapelu Jasná páka, případně Hudba Praha, nevím, myslím, že jako já jsem tu slyšel tohleto poprvé jako v podání Jasný páky, ale oni
1: a
2: jsou...
1: tohle byla stará Jasná
2: to
1: páka.
2: To byla stará Jasná páka, jasně. Takže ono to bylo tak, když se zase vydám jako nostalgicky vzpomínat do té doby 80. let, tak ona ta scéna nebyla jako úplně rozdělená, jo? Jako že by byli prostě pankáči, pak by byli nějaký, ale byla to víceméně celý jako nová vlna. Pankáči chodili na tyhle ty kapely úplně bez problémů. Nikdo se na nikoho prostě nekyselil. My jsme měli Jasnou páku velice rádi, protože to byla taková prostě úderná muzika, jako velice jako nám příjemná, a víceméně celá ta scéna jakoby rocková tak nebyla nějakým způsobem rozhádaná. Víceméně můžu říct, neříkám, jak je to dnes, ale dneska je to takový, ty antagonismy jsou takový podle mýho názoru trošku horší. Tehdy byl, jak bylo řečeno v Černých baronech, že jo, buržoazie je náš společný nepřítel.
1: Společný nepřítel, ano.
2: Tak byla v podstatě taková ta srandovní scéna, že jo, který jsme se všichni prostě smáli a proti kterýmu se každý vymezoval. Já vím, že jsme vyráběli placky, že jo, třeba já jsem měl na place napsaný brilantní angličtinou Disco is the maximum fuj, že jo, třeba. A jako takovýhle věci. Takže to byl jako jeden tábor a v podstatě tyhle ty kapely, které jsme měli fakt jako rádi, třeba Garáž, že jo, ještě tehdy s Karlem Habalem, že jo, nebo prostě Extempore, že jo, to byly vyloženě jakoby rokový kapely, které začaly hrát potom, řekl bych, jako mnohem jednodušší věci, že jo, takže tam to byl i takový zdroj inspirace, protože kromě toho, že už byly vyhraný z roku, tak to byli to prostě dobrý muzikanti. No.
1: Tak já ti teď pustím kapelu, o které vím, že jí máš rád. Nechci se ti vychocovat do přízně, ale prostě tak jsem si to včera poslouchal a řekl jsem si, že by to mohlo zaznít taky. Jdeme na to.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou Petr Rajtora opět má slovo, tak jak bude to slovo znít.
2: No, tohle je naše srdeční záležitost v podstatě celý kapely. Je to kapela, která se jmenuje No Means No. Máme rádi alter ego, prostě sranda hokejovou kapelu Hansen Brothers, ale tato kapela je v podstatě takovým příkladem, že punk rock nemusí být jenom vypadat jako pruskej paráda marš nebo nějaká halekačka, ale že prostě, když ty lidi umějí hrát, tak to má prostě jako naprosto jedinečný drive.
1: A oni umějí hrát hodně. Tak zase zpátky na domácí punkový rybníček.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Za námi zase něco ryčnějšího punk rocku. A co na to Petr Hrajtora z Dořady? Jsem zvědav.
2: No, tohle je kapela, kterou máme rádi. Hráli jsme s ní na pár koncertech. Samozřejmě jedná se o Šanov 1. Nevím, co je s frontmanem Šantrůčkem, vůbec je to škoda, tím toho zdravím. A víceméně my jsme s nima vydali i jednu takovou kompilaci, jmenovalo se to Tři v jednom. Tahle ta písnička, myslím je zrovna z tohoto CDčka a točili jsme to u něho ve studiu v Krušnej horách. Jako já na to vzpomínám velice, velice rád, a i ta muzika se mi líbila, že to mělo odpal. A Je to prostě jedna z těch kapel, které hrají takovouhle, jako řekl bych, našláplou a řekl bych takovou frustrovanou muziku, kterým to věřím.
1: Tak fajn. Tak teď si dáme něco zase jinak rockového, ale nebudu říkat dopředu, jak.

0: hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Vedle mě, co by host dnešních uší, stále sedí Petr Reitera, co by zpěvák kapely Dořady, a já se nemohu nezeptat, jestli máš rád dudy v rock'n'rollu.
2: Jako klidně, jako já mám rád všechny irský, skotský motivy, mě to jako strašně baví. Já třeba jsem strašně rád poslouchal i Pokes, nebo poslouchám dodnes, že jo, což je jako pro mě naprosto skvělá kafela. Tohle teda nebyly Pokes, tohle byly AC/DC. A musím říct, že pro mě tahle kapela byla takovým spojovacím můstkem mezi takovým tím rockem, že jo, klasickým, a mezi tím, co bylo potom, to znamená mezi těma punkovýma kapelama, protože bylo to svý, že jo, bylo tam takový ten blues cítit, že jo, mělo to prostě jiný doby a tak dále, ale prostě ta energie tam byla pořád. Já jsem třeba měl strašně rád ten živák od AC/DC a vůbec jako to, co zpíval Bon Scott, takový to, já to snad řeknu blbě teďka, ale jmenovalo se to, volalo to Rosie, jestli to říkám
1: jo,
2: dobře, ta písnička.
1: Rosie,
2: jo, taky to du, jak to začíná tím, ten začátek, to byla naprostá, jako srdcová záležitost pro mě. AC/DC mám rád, samozřejmě. Kladu si občas otázku, proč neustále hrajou tu jednu písničku dokola na všech deskách, že jo, ale prostě...
1: To by tě jejich fanoušci pokárali za tuto myšlenku.
2: Jako mně to přijde jako trochu podobný tím, že je to levá, pravá, že jo, ale ne, tak jako samozřejmě AC/DC mám rád, jako oni by se na mě určitě nezlobili, bych dostal pohlavek výchovnej pouze.
1: Tak jo, tak pro dnešek poslední píseň určená k tomu, aby si nějak okomentoval.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Petr Reitora ze skupiny Dořady. Tohle byla poslední věc určená k tomu, aby zhodnotil, tak hodnotí.
2: No, tak zaprvé musím říct, že jsi mě dostal, protože jako kapelu asi nejsem schopný si vybavit. Mně přijde ta intonace toho zpěváka jako taková povědomá, ale fakt nevím, co to je. Zní mi to americky. Přijde mi to, řekl bych, na jednu stranu takový jako neučesaný, jo, prostě takový syrový, ale na druhou stranu je cítit, že ty lidi, co to hrajou, takže že hrát jako opravdu mě, že je to takový jako samozřejmý, jo. Tak já název kapely neřeknu, jako líbí se mi to a budu docela překvapený, až mě řekneš, kdo to byl.
1: Uh-huh. Ty jsi tady jako naznačoval, že ti to zní americky. Ale a možná tě překvapí, že ta kapela, ona už dávno neexistuje, byla ze severních Čech.
2: A fakt,
1: že, a že s nima dokonce, pokud jsou moje informace správné, nějakou dobu hostoval tvůj spoluhráč z Dořady Vladimír Volman.
2: Tak to byl No Feeling?
1: No Feeling.
2: Tak to bych vůbec nepoznal. Že Gejza teda dělá mi víceméně, jako se mnou alternuje, když prostě jsou koncerty, kde já třeba nemůžu, ale to, tady bych ho prostě vůbec nepoznal. Ale jako zní mi to jako taková inspirace jako Black Flag nebo něco takového. A je to dobrý, jako přijde mi to dobrý.
1: No a my jsme na konci a měli bychom si pustit něco z vašeho nového alba, tedy dořaďáckého, z alba nazvaného Vidím to nadějně. A já si myslím, že si můžeme dát dvě písničky, vy nepřeháníte to s tou stopáží, což je v pořádku. Tak co vybereš?
2: No tak první bych vybral hned takovej ten otvírák, jmenuje se to snad vidím sám a je to jako, pozujte sami.
1: No a já bych rovnou ohlásil i tu druhou.
2: Dobře, ta druhá je víceméně taková jako ironická, já neumím napsat jiný texty než takový jako sarkastický, takže jmenuje se to Já bydlím v pražský Beverly Hills, protože jsem se někde dočet, že v Praze jsou ty lidi šikovnější, chytřejší a krásnější, tak jsem použil tenhle ten motiv, že jo, a doufám, že se na mě nebudou přátelé hlavně sponiklí zlobit, protože to myslím opravdu ironicky. Takže jsou to dvě takový, řekl bych, takový údernější věci, tak si to užijte. A užijte si celou desku. Moc bych chtěl ještě touhle cestou poděkovat, kromě teda členů kapely, tak Markovi Pešlovi, který to celý míchal, a bez něho bychom ten zvuk neměli takhle pěknej. Samozřejmě Pavel Šťastný na housle a Roman Pašek na víceméně saxofony a klarinet, který tomu dodal teda tu šťávu, takže moc jim díky. Takže užijte si to a jestli se vám to bude líbit a přijdete na koncert, tak budu jedině rád. Mějte se hezky.
1: Tak právě Petr Reitora, já ti děkuju za návštěvu dneska tady v uších. Loučí se s vámi posluchači Rádia Beat i Petr Korál a teď už dvojitá porce skupiny Dořady.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Takže to, co jsme teď slyšeli, to byl tip na rockovou pípu, ta je samozřejmě na programu každou sobotu a každou středu zase pro změnu takhle po 20. hodině máme na programu živáky. Jeden živák za druhým budu servírovat já až do půlnoci. Já jsem Ota Semana, přeji vám pohodový středeční večer. Bez lupenu v kotli tedy rozjíždíme právě teď a jenom připomenu všechny ty možnosti, jakým způsobem se dobrat svýho živáku, který budete chtít slyšet. To znamená, je tu varianta, že mi napíšete SMSku na 720-001-222. Další variantou je potom mail studio@radiobeat.cz a je tu varianta taky býťácké apky. Tam je možnost svoje přání přímo namluvit přes nahrávátko, což je úplně nejjednodušší způsob a je zaručený, že se ke mně dostane přes ten počítač, který tady máme ve studiu. No a nebo to můžete i přes býťáckou apku napsat. A pak je to ještě taky varianta, že můžete zvednout telefon a zavolat mi sem do studia, což není vždycky jistý, že se vám podaří, protože ta linka bývá často obsazená. Takže, jak říkám, lepší a jistější verze je přes tu býťáckou apku a tam to namluvit. Nicméně, telefonní číslo do studia taky určitě znáte, 210 32 33 34, bude k dispozici i tedy dnes večer. Vítejte tedy v tom dnešním večeru živáků, vítejte bez lupenu v kotli, já vám teď pustím Franka Marina a Mahogany Rush, no a pak se pustíme do těch vašich přání.
2: Thank you. This little tune about everybody's little lady.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Buď zdrav, to šaman z Libišan.
3: Čau šamane, zdravím tě. Jak se máš, jak se ti vede ve středu večer?
2: Ale ve středu večer docela dobrý. Počasí bylo přívětivý. Podařilo se mě, co jsem potřeboval. Fajn.
3: Takže úplně ideální střed týdne. A teď ještě k tomu přidáme nějakou muziku. Co budeš tít za živák?
2: Ale tak Iron Maiden, Tanec se smrtí.
3: Tanec se smrtí, Iron Maiden, pro tebe, šamane, měj se a přeju pěkný večer. Čau.
2: Ale děkuju, měj se hezky, ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Tak Vojta tady napsal vlastně už v podvečer, ještě předtím, když tady byl Standa a přišel ten dneska, Standa mi ho tady odložil stranou a napsal, jestli by nemohl předat přání do živáků z koncertu Boba Dylana. Tedy takhle, Vojta napsal, že by chtěl z koncertu pro Bangladeš. Ten, pokud vím, byl někdy v roce 71, přiznám se, že ho tady nemám v archivu, abych vám z něj něco pustil. Nicméně našel jsem jinou nahrávku živou. Tahle bude vlastně poněkud starší, je z roku 1960. 6, jestli se nepletu, a je to skladba, která má název I Don't Believe You. Co se týče tedy Vojtovo vzkazu, tak by jí prej chtěl věnovat všem úžasným slečnám, co jsou na světě, a taky Honzovi Hamerníkovi, že ten by z toho měl určitě radost. Věřím tomu, pokud poslouchá Honza, tak si určitě pošmákne. Tahle věc ze 660. tedy s názvem I Don't Believe You živě zazní právě teď.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Pokračujeme bez lupenu v kotli, blíží se nám 21. hodina. Další z přání, který tady je, tak přišlo přes býťáckou apku v písemný podobě. Ahoj o to, prosím o zahrání Judas Priest The Sentinel. Bylo by to pro moje rodiče do Lhoty pod Přeloučí, že už se na ně moc těším za 14 dní. Díky, věrný posluchač Petr z Floridy. No tak dobře, dáme si právě tuhle pecku.

Rádio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Jeden živák za druhým, to je středeční večer tady na Beatu a pořad Bez lupenu v kotli. Bez lupenu v kotli budeme pokračovat samozřejmě s dalšími živáky. Chystám pro vás teď Rolling Stones. Ovšem ještě předtím při upozorním a připomenu, že můžete sem do studia se pokusit dovolat na 210 32 33 34. S větší jistotou můžete nechat vzkaz na naší beaťácké apce. Můžete tam i napsat na beaťáckou apku, anebo můžete nechávat ty požadavky, případně i na SMS bráně 720 01222 a nebo mailem na studio@radiobeat.cz. Slíbil jsem Rolling Stones, ty si dáme právě teď, no a pak už budu plnit ta vaše přání.

0: Thank you. Thank you.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu
1: pokračuje večer živáků, to znamená, jsme bez lupenu v kotli a teď sahám po SMS-ce, tedy lovím v SMS-kách. Přišla tahle od Ivety. Dobrý večer, o to, kdybyste tak měli něco od Simple Minds, to by bylo. Hezký večer, Iveta. No tak mám, zalovil jsem a vylovil jsem tenhle živák z Live Aid. Je to skladba Don't You Forget About Me. Tady jsou Simple Minds pro Ivetu a pro všechny, co mají tuhle kapelu rádi. Samozřejmě živě, protože ve středu hrajeme jeden živák za druhým.

0: lesu zdar. Tímto považuji naši malou dnešní honitbu za úspěšnou a ukončenou. Nejlepším střelcem je opět Franta Šilhavý, jako každý rok. Trefil 5 bažantů, 3 slepice, 1 straku obecnou, 1 straku obecní a starou vomáčkovou jenom štrejchnul. Naštěstí vítězovi gratulujeme a zveme všechny zúčastněné do místní hospody na guláš.
1: Jaký střelec bude z vás? To už si brzy vyzkoušíme. 3 songy, každý jiný a přece je mezi nimi spojitost. Trefíte?

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Oto, já tě zdravím, tady Alča z Mohelnice.
2: No čau Alčo, zdravím tě taky. Jak se vede ve středu večer?
1: No tak dneska bylo hezky, takže jsme byli s pejskem venku.
2: Jo.
1: Něco jsme podělali, nakoupili.
2: Hele, víš co, výraz něco jsme podělali by se mohl brát jako pozitivně, ale i negativně.
1: Jak to?
2: No tak když něco poděláš, tak to znamená, že se ti to jako nepovedlo.
1: Tak to ne, tam se to povedlo.
2: Tak to v tom případě, je to dobrý, že to je pozitivní. To jsem rád, že to slyším takhle. Takže v Mohelnici bylo taky hezky, tak to je dobře.
1: Krásně.
2: To je dobře. Co ti dneska večer zahraju a pro koho?
1: No, tak bylo by to pro mě, pro tebe a pro Honzíka, mého přítele. A přála bych si strašně moc písničku od Ozzyho, Mise Crowley. Ozzyho není nikdy dost, jak říká Radek Vajtí.
2: No, dobře, to můžem. A teď, já teď nevím úplně přesně, jestli už jsem ti to živě hrál, jestli mám Ozzyho živě, zrovna tuhle věc.
1: Máš.
2: Jo, tak v tom případě zalovím v našem počítadle tady a v archivu a pustíme si Mr. Crowley živě, Ozzy Osbourne pro tebe a pro toho tvýho Honzíka. Měj se, čau, ahoj.
1: Čau.

0: bez lupenu v kotli.
1: Honza, čau o to.
2: Čau, čau, ještě jednou jméno?
1: Honza,
2: já jsem blbě rozuměl, já už jsem taky nahluchlej tady, víš, z těch sluchátek. Prosím tě, kam jedeš? Teď slyším, že asi seš v autáku, takže někde valíš, ne, po silnici?
1: Jsem v autáku a jedu z práce domů.
2: Z práce domů, takhle pozdě, jo, makáš člověče přes časy, ne?
1: Ale od rána do večera.
2: Jo, to byl melouch nějaký určitě.
1: No jasně, takových je spousta, ne? Jsem na dálnici a...
2: Jasně.
1: A teď je to naštěstí dobrý a...
2: Jo?
1: Proti tomu masakru ráno to bylo hrozné.
2: Prosím tě, na který dálnici je to dobrý teď?
1: Hele, jedu teďka od Litomyšle do Hradce, úplná paráda.
2: Jo, no tak už je klid asi touhle dobou, to tak je. Pokud to nějakej osel někde nevyklopí, tak je to dobrý, tak se to projede dobře.
1: Je to přesně tak.
2: Co ti zahraju na cestu?
1: Ale Erika Klatná, Bellbottom Blues.
2: Bellbottom Blues, no, to si můžem dát pěkně, živě, tohle tu záleží. A neusneš mi u toho?
1: Ne, to vůbec ne, já to mám hrozně rád. Mám hrozně rád takovou tu verzi, kde na ty Hemondy hraje Billy
2: Preston. Jo. No tak takhle, není to skladba, u který by si překračoval rychlost, to si řekněme na rovinu, jo, to není taková ta, co by tě tlačila na to, že by si dupal na plyn, ale jako pohodovka to určitě je, takže si ji pustíme, jo, měj se a šťastnou cestu, čau.
1: Děkuji velice, čau.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Na Beatu se nám překlopila 22. hodina, znamená to, že jsme v polovině, tedy kousek za půlkou dnešních živáků na Beatu. Bez lupenu v kotli si užíváme jeden živák za druhým, já jsem Ota Seman a přeji vám příjemný poslech i těch dalších živáků, které ještě do půlnoci stihnu odehrát. Jak jsem říkal, tak můžete psát SMSky na 720 001 222, můžete psát a nebo namlouvat vzkazy na naší beatácké apce, můžete psát taky maily na studio@radiobeat.cz a případně můžete zkusit volat taky do studia na 210 32 33 34, máte-li nějaké přání. Podotýkám a znovu zdůrazňuji, že se to týká čistě živáků, že dnes hrajeme živáky, protože já tady mám nějaký ty přání, které se týkají spíš třeba studiovek, tak tam jako nebudu schopen dneska plnit, plním opravdu jenom živé nahrávky, živá vystoupení, to, co tady mám, tak vám zahraju. To je tedy důležitá informace a teď k SMS-kám, jedna z nich přišla od Bíťáka Radka z Opavy, píše: dobrý večer, prosím o zdroj Romana Dragouna pro všechny, co poslouchají právě teď Rádio Beat. Díky, Radek Opava. Tak tuhle skladbu tu tady v živé verzi mám, dáme si Romana Dragouna pěkně live a se skupinou Futurum je tu zdroj.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Bez lupenu v kotli plním vaše přání, hudební přání týkající se živých koncertů, takže si dáváme jeden živák za druhým. Tohle bude zajímavý. Beth Hart je zpěvačka, kterou si přál býťák Jaroslav. Napsal mi přes býťáckou apku, ahoj o to, rád bych si poslechl a možná i někteří posluchači dnes večer nějaký živák Beth Hart. Tak já myslím, že Waterfalls by mohla být přesně ta, kterou si teď společně vychutnáme.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: Sahám do imaginárního koše SMSek, kterými tady přišli dnes večer do studia v rámci toho večera živáků. Bez lupenu v kotli teď uslyšíme Metaliku, a to proto, že si ji přeje Radek a Hanka z Chomutova. Píše, myslím, že Radek v tomhle případě. Ahoj, o to prosím zahraj pro moji jedinou lásku a manželku Haničku Metaliku Seek and Destroy. Radek a Hanka z Chomutova. Z toho jsem pochopil, že skutečně píše Radek a my si tu Metaliku právě teď dáme.
2: Thank you, good night. One more. Thank you, good night. One more. All right. But do you promise to give us all your energy? All right. Here's yet another one from Kill 'Em All. I want you to be loud as you possibly can and let everyone know around here who has just played in their town, all right? Scream loud on this one, friends.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čau, to dobrý večer, Loša, čau.
2: Nazdar, Lošo, čověče, že nespíš zase, nemůžeš usnout.
1: Jo, dělám smaženici, byl jsem na houbách.
2: Jo, košík plnej, našel jsi?
1: No, ještě v košili.
2: No, dobrý, člověče. A máš radši smaženici nebo řízky? Já teda vždycky měl radši ty řízky obalované.
1: No, s ním všechno, mám rád všechno.
2: Ono je s tím větší práce, s těma řízkama trochu, než s tím smaženicí.
1: No, a teď dělám smážu a pak se uvidí, zítra se uvidí, no. Jako pěkný kozáci, křemenáči.
2: Vždycky se říkalo, že houby jsou na noc těžký do žaludku. Mně to teda nikdy moc nevadilo, ale jako prej to někomu vadí, jo, že je to těžký
1: ne,
2: a že
1: ne,
2: pak se blbě spí.
1: Ne, já to neřeším. Neřešíš to? Absolutně ne, pohodě vždycky.
2: Tak to jo.
1: Dám si trošku jenom.
2: Jasně, tomu rozumím. A ráno pak do práce zase.
1: No ty já do práce? Se zbláznil?
2: Jo, to je fakt. No, to jsem se zbláznil. Přiznávám, zbláznil jsem se. Už se na tyhle věci neptám a zeptám se tě úplně normálně, co budeš chtít zahrát za kysáky.
1: Hele, bez rozdílu všem byťákům, jo, všem, opravdu všem byťákům, jo, aby ten rok být a já nevím co všechno, metal všechno dohromady, punk všechno, aby to bylo navždy forever kysáky, hele.
2: Jo, ale to jsem pochopil, že kysáky, ale kterou písničku?
1: Forever.
2: Jo, forever. No, vidíš, já jsem se totiž zasek u toho, si řekl, že by si přál všem býťákům, aby ten rok, a tam já jsem se zasek a říkal jsem si, to je novoroční nějaký přání od něj, nebo něco takového, že si myslíš, že je Silvestr a to není teda. Takže jasně, forever, dáme si kysáky, tenhle živáček si vyslechnem, užijem a ať ti chutná smaženice. Měj se, čau.
1: Vidíš, jak ty slovíčka klamou, jo?
2: Jo, někdy to člověk se, víš, zasekneš se na něčem v té větě a jo. Pak už se ztrácíš. Tak jo, tak jdeme na to. Čau, ahoj.
1: Dobrou, čau tebi, čas. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie.

být. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

0: bez lupenu v kotli.
1: Na beatu se nám nezadržitelně blíží 23. hodina, znamená to tedy, že máme před sebou ještě celou jednu hodinu živáků, protože jsme bez lupenu v kotli a já plním vaše hudební přání. Jeden živák za druhým, ten následující bude od Deep Purple. Napsal si o ně Roman z Českých Budějovic, píše: ahoj o to, jestli můžeš, zahraj prosím v živácích od Deep Purple When a Blind Man Cries. Bylo by to pro všechny, kterým se líbí tato nebo podobná muzika. Takže já sahám po živáku z roku 2001, což byl koncert, který se odehrával v Rotterdamu. No a my si teď poslechneme When a Blind Man Cries, tak jak v tom roce a na tom koncertu Deep Purple v téhle písni excelovali.

0: Thank you very much. Thank you. Superb. Great stuff. Thank you. Thank you. Thank you very much. Hello!
1: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenov kotli. Na Rádiu Beat.
2: Před chvílí jsem avizoval, že se 23. hodina blíží, teď už ji máme velmi těsně za sebou. Minuli jsme 23., jdeme do poslední hodinky dnešních živáků na beatu Bez lupenu v kotli, s vámi Jota Seman. No a budeme dál hrát, nebo budu dál hrát na vaše přání. Ta přání můžete adresovat buď tedy telefonicky sem do studia na 210 32 33 34, nebo přes beatiáckou apku, kde je nahrávátko, můžete tam nahrát, namluvit vzkaz a odeslat, můžete ho taky napsat. A nebo SMS brána 720 001 222. Funguje i mail studio@radiobeat.cz. Teď si dáme něco od Aerosmith.

Klasik. Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Přiznám se vám, Beatáci, že jsou chvíle, kdybych si tady ve studiu někdy třeba jako dal klidně pár pohlavků, kdyby to jako něco napravilo, kdyby to k něčemu vedlo. Bohužel to k ničemu nepovede, takže si těch pár pohlavků teď nedám, ale proč bych si je jako rád dal? Protože jsem tady měl poměrně příjemný telefonát s jedním z Beatáků, se kterým jsme probírali všechno možný a i nemožný, ale já jsem nezmáčk ten správný čudlík, kterým bych ten telefonát nahrál, abychom si ho teď pustili. Takže vám spíš jenom tak přetlumočím, že jsme se bavili taky o tom, že bychom si mohli pustit, nebo respektive on si přál pustit živák skupiny Prodigy a navíc skladbu z Matrixu. To jsme se tedy shodli na tom, že by bylo příliš nadlidský úkol to najít tady ve studiu a tak jsme potom vybrali, no nebudu říkat něco podobného, protože ten úkrok byl hodně, hodně velký, prostě jsme se hodně rozkročili a nakonec jsme se po chvíli rozhovoru tedy dohodli na tom, že si pustíme Olympiky živě, z Lucerny si je dáme z 80. let a bude to vlak. Takže tady jsou Olympik a já si příště budu dávat pozor na to, abych zmáčkl správný tlačítko, aby se telefonáty nahrávaly a zaznamenávaly.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Tahle legrace od Steve'a Hacketa, tak ta byla skutečně hodně výživná, živě z Manchesteru z roku 2021. Steve Hackett, no a teď už se dostáváme vlastně k finále toho dnešního večera plného živáků a ten živák, o který si tady napsal Honza, tedy Jan, který použil býťáckou apku, tak ten bude od Arakainu. Píše, pěkný večer živáků, rád bych Arakain, strom života z Edenu, to jsem dlouho neslyšel, díky Jan. Takže pro Jana a pro další, kteří mají rádi tuhletu kapelu, pouštím právě teď Arakain, strom života, a vlastně to je poslední přání toho dnešního večera. Tak mějte dobrou noc, čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Bebítu.
1: Jak jsem slíbil před malou chvilkou, tak se taky stalo. No a my jsme se vypravili do muziky nebo za muzikou, kterou můžeme nazývat různými způsoby, ale určitě o ní nemůžeme říkat, že je to rocková klasika. Na to si ještě musí tahle ta muzika počkat, protože přeci jenom je to ten protipól a to jsou ti mladí, současní, nadějní, méně známí, v každém případě zajímaví a úplně v každém případě naši. Pokud říkám naši, no tak já obvykle zdůrazňuji, že ti myslím Češi a Slováci, tak nějak to pořád vnímám halcem z té generace, že všichni jsme bratia, takže to takhle tou naší východní hranicí úplně nechci trhat a důkazem toho budiš už otvírák dnešního vysílání Naděje Beatu, u které vás zdraví Standa Rubáš a muziky, která nese název Muzika je můj život, což je úplně čerstvá záležitost, vlastně píseň taková, řekl bych, jediná svého druhu, protože když budete hledat další informace o Balimenovi, tedy Danielu Grznárovi, tak v rámci muziky vydané třeba na YouTube a podobně, tak najdete jenom právě tuhletu skladbu, o které Balimen neboli Daniel říká, že to je velmi specifická skladba, která spojila 21 muzikantů, 5 žánrů a vznikla z toho hymna, která spojuje generace a živou muziku. Když to budu tak simultánně překládat z toho slovensky psaného průvodního textu, který k tomu mám, tak začátkem roku 2025 přišel topolčanský rodák a hudebník Daniel Valdemen Grznár s nápadem nahrát skladbu s partou, s lidmi, s kterými od teenagerských roků hrál, zkoušel, dral struny v garážích a trávil čas. Podařilo se to po roce někdy v březnu roku 2026 a výsledek je výjimečný autorský projekt a videoklip Balimen and Friends, muzika Můj život, který je doslova na sáklý topolčanskou hudební historií a nostalgií. V jedné skladbě se po 20 až 25 letech střetly desítky hudebníků. Je to song o hudebním životě autora s lidmi, kteří byli anebo jsou neodmyslitelnou součástí jeho hudební cesty. Projekt dokázal spojit světy, které se běžně nestřetávají, nepotkávají tedy česky. Bok po boku si v něm zahráli známí s neznámými hudebníci samouci s absolutními profesionály. Dokonce učitel se svým žákem píseň tak přirozeně propojila starou hudební generaci s tou mladší. A nám se to krásně hodilo k tomu, abychom si mohli říct, že tohleto byl otvírák Naděje Beatu. Máme ho odškrtnutý, odehraný a můžeme se vrhnout na další dva kusy už tentokrát, které tady mám a které můžeme zase tak nějak označit za návrat do Naděje Beatu, protože o kapele 21 gramů, později gramy, už tady bylo napovídáno v minulosti docela dost a s klukama jsme tu poslední muziku, kterou tehdy vydávali, tak tady okomentovali. No a teď je tady máme zpátky. Stručně rocková parta z Jihlavy v československém složení. Počátky veřejného působení sahají do roku 2019, kdy byla známá právě pod názvem 21 gramů, po několika letech na hudební scéně a výrazně vývoji zvuku i stylu se kapela loni v roce 2025 v lednu přeměnovala na Grammy, což symbolizuje jejich nový hudební směr a éru. Vyznačují se jedinečnou kombinací tvrdých rockových riffů, výrazného pěveckého projevu frontmana a s melodií a texty, které odrážejí životní zkušenosti, osobní příběhy a emoce. Jejich hudba je protkána energickými a dynamickými momenty, který chytí posluchače už při prvním poslechu a tak dál. Nechám vás, aby jste si dočetli bio kapely Grammy na jejich webu. My jsme se tu naposledy s nimi bavili, když právě došlo k té změně názvu a když vydala tehdy kapela novou muziku. Dneska už to neplatí, dneska už to, co jsme si tady naposledy říkali, byla muzika stará, protože nové singly přišly v tomto týdnu sem k nám do Beatu. Takže na ně pojďme hned, dáme si Pernej víkend a dáme si Nečekám nic.

Tak tady druhá partička pro dnešní podvečer tady u nás nabíto Grammy a jejich pernej víkend a nečekám víc. A teď pojďme k další muzice. Já zase ocituju jenom kousek textu, který najdete na webu www.nevermore.cz. Neplést si to s tou slavnou progresivně metalovou kapelou, která mimochodem míří sem k nám. Tohle to jsou úplně jiní Nevermore a hlavně to není celý název. Tak cituji, tím se to vysvětlí. Teorie mizení je název nového hudebního alba brněnské skupiny Nevermore a Kosmonaut, které vychází 1. října roku 2026 u labelu v Kruzích a v distribuci Indiescope. Tahle studiová nahrávka obsahuje 11 koncepčně propojených písní, které v textech přibližují ztráty v mnoha jejich podobách. Album je žánrově pestré a můžeme na něm slyšet akustické skladby i rockové písně s alternativním přesahem. Všechny texty jsou autorské a v češtině. No a teď trošku ke složení. Kromě hlasu zpěváka Michala Kosmonauta Šimíčka uslyšíte na albu také zpívat kytaristu Pavla Karase a hostující zpěvačku Ladu Šimíčkovou. Rytmiku alba vytvořil baskytarista skupiny Vítek Sklenář a bubeník Vláďa Třebický. Pro bohatou aranž písně Atlas a Sprosny byl zkomponován part pro hostující smyčcový kvartet, kde se objevila Alžběta Rolečková, Tereza Lásková, Kateřina Sedlářová, Zdeněk Svozil. V dalších písních obohatil zvuk nahrávky akordeon Ondřeje Zámečníka, klavír Honzy Mendelsna a foukací harmonika Martina Holana. Takže je to v podstatě takový orchestr, by se dalo říct. Brněnský orchestr s novou muzikou. Musím říct, že se můžu přiklonit k tomu, že s muzikou velmi pestrou a velmi rozmanitou, což trošku můžou demonstrovat ty dvě skladby, které tady od kapely Nevermore and Kosmonaut mám, Mezi pochybami a Měsíční krajiny, a zbytek už nechám na vás, abyste si dostudovali a doposlouchali sami. To je fér, ne?

Nevermore a Kosmonaut na rádiu Beat mezi pochybami a měsíční krajiny, ty jsou za námi. Další muzika úplně jiná je před námi a je v podstatě tam od nás v Nejtku u Karlových Varů, já to dobře znám, nakonec na té kremce Karlovarský jsem strávil docela dost času. No a odtamtud právě třeba přišel průvodní mail, který říká, jsme kapela Pěna z Nejtku u Karlových Varů, letos jsme vydali naše první album s názvem Různoradost, na které jsme opravdu pyšní. Headliner naši desku krásně zhodnotil a označil ji za jedno z nejlepších hudebních alb, které měl možnost zhodnotit. Historie říká toliko, že v roce 2024 jsme vyhráli soutěž Radio Talent a od té doby se snažíme posouvat dál. Hrajeme téměř každý víkend a to nejen v našem regionu, ale napříč republikou. Naše frontwoman Tereza Drobná se navíc zahrála dvakrát jako hostující kytaristka a zpěvačka s kapelou Ready Kirken. Je také autorkou všech písní a textu Pěny. Byli bychom rádi, kdybyste zvážili zařazení některého ze singlů z alba Různoradost do vašeho vysílání, což teď už prozrazujeme, že se tak stane, protože když o tom mluvím, tak to taky budu hrát. Vás odkážu, abyste se podívali na kapelu Pěna i na Terezu, třeba na jejich webu, který existuje, ale pozor, až to budete hledat, tady je třeba si říct, že kapela si ráda hraje se slovíčky, už ta Různoradost to tak jako prozrazuje a Pěna se píše P-J-N-A, jo, abychom se dostali rychleji ke správnému cíli. Tam se dozvíte víc informací. Taky se doklikáte k většímu množství muziky, protože čas naději beatu je lehce omezen tím, že vždycky od každé kapely, když to teda jde a jsou, tak hrajou dvě písně. No a v případě Pěny jsem pro dnešek sáhnul po těch, které se jmenují Sochy, to bude ta jedna, a druhá se jmenuje Chemie. A je tady připsáno, že Tomáš Chlup je tady navíc jako vzácný host, který vypomohl kapele právě s tímhletím singlem. Tak posuďte, co s vámi Pěna dělá.

Jena na rádiu Beat za námi Sochy chemie, obě dvě skladby odehrály a my se posuneme zase dál. Prostem po mapě, teď směrem na Tábor, protože odtamtud je kapela, která o sobě říká, že je tak trošku country punková. Je to taky taková směsice žánru, ale v každém případě muzika úplně jiná, než jakou hraje skupina Pěna. Už ten průvodní mail je úplně jiný, protože přišlo tady od Rumce a se ahoj, Stando, píšu za kapelu Guláš. Ovšem pozor, i tady je hříčka, píše se to Guláš z Ž. Přednedávnem jsme vydali debutové album Guláš se 6 a 2 dobře natočený a rádi bychom se s tím někde veřejně ukázali. Tak tím začíná ten e-mail, který dopravil muziku a informace o téhleté kapele sem k nám do Beatu. Citovat dál můžu třeba na Benzónu kapely, kde je napsáno, vznikli jsme v roce 2017 v Táboře, ale kamarádi jsme už dost dlouho. Hrajeme to, co nás baví, takže v naší tvorbě se objevuje hard rock, grunge, punk, rockabilly, reggae, funky a jen tak trochu pro chuť. V podstatě jsme pořád takový obyčejný big beatek, hrajeme hlavně vlastní tvorbu, zpíváme česky vlastní texty, občas se bavíme i po uličním hraním v odlehčené elektroakustické formě, ale pořádně nahlas, to nás samozřejmě baví úplně nejvíc. Je napsáno stručně v bio kapely, jež nese název Guláš a podle kterého ho snadno najdete. Zjistíte i jak zní jejich muzika, že to skutečně je taková směska žánrů a punkový přístup k tomu, což dokumentovat můžou i další dvě skladby. Jedna z nich se bude jmenovat To nevymyslíš, to je jedna z těch nejčerstvějších a pak si dáme jednu z těch starších, ale na Benzónu taky ke slyšení a ta nese název Kafe a desky. Tady jsou dvakrát Guláš na beatu.

0: je beatu.
1: Dohrál Guláš, jak jsme si říkali, nebo dohráli Guláš, bych měl říkat, ta kapela, která je za námi, a my si můžeme slíbit ještě jednu, protože dneska to tak nějak vyšlo. Tady budu poměrně stručnej, protože v průvodním mailu je napsáno třeba tohle. Zdar, jsme folkmetalová kapela Oberek a posílám vám náš aktuální singl Vlad Tepeš neboli Drákula placku s největším ohlasem v aktuálním koncertním setu. Budeme rádi, když ho zařadíte do vašeho playlistu, píše Jirka Daněček za kapelu Oberek, kterou snadno najdete na jejich webu, snadno je najdete na YouTube a na Facebooku a na spoustě dalších míst, ale že bych tady mohl machrovat tím, že vyjmenuju celou historii kapely a podobně, tak to úplně nemůžu, protože tahle část na těch webech tak nějak skoro chybí. Je tady jenom stručně napsáno český folk metal inspirovaný slovanskou historií, přírodou a mystickým motivy. Takže uhneme někam do světa takových těch kapel, které se vrací do minulosti i tím zvukem, některými těmi nástroji. Když se nám do naděje být tu nějaká taková přichomejtne, tak to vždycky vyvolá reakce a ohlasy, tak uvidíme, co třeba ta aktuální záležitost, která ještě jednou řeknu, nese název Oberek, tak se to taky píše a vidět to můžete mimochodem třeba 14. listopadu na Mokošfestu v Brně v Unleaded Coffee, protože tam budou Oberek vystupovat. My si od nich dáme dvě písně, budou to právě ta zmiňovaná Vlad Tepeš / Drákula a pak si dáme druhou, která nese název Kupalo a tímto budu mít pro dnešek naději být uzavřenou, ale začnu přemýšlet zase nad tím, co přinesu sem do vysílání za 14 dní i třeba díky těm vašim tipům, které mi spoustu těch kapel napověděli a které posíláte správně na adresu standa@radiobeat.cz a já vám za to děkuju. Než stisknu tlačítko play a půjdu si po svých, tak ještě uděláme rychlou rekapitulaci, co tu dneska všechno bylo. Bally Man and Friends na začátku, Muzika je můj život, to byl ten otvírák. Pak tu byly Grammy a nové singly Pernej víkend a Nečekám víc. Potom Nevermore a Kosmonaut, Mezi pochybami a Měsíční krajiny. Od kapely Piena jsme hráli Sochy a chemii. Od kapely Guláš jsme hráli To nevymyslíš a Kafe a desky. A ještě přijde právě ten zmiňovaný Oberek, Vlak Tepeš a Kupalo. A já to mám hotové. Díky vám za spolupráci, býťáci, díky za nápady, které posíláte, díky kapelám, že se taky hlásíte, to je taky důležitá věc. Třeba když se teď přihlásíte, tak se třeba uslyšíme za 14 dní, anebo někdy později. Ten můj mail je stále k dispozici a budu rád za vaše tipy. Teď přeju příjemný poslech a příjemný zbytek večera a v naději být tu naslyšenou za 14 dní.

0: Čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu Beat.

0: Větry.
1: Větry.
0: Na Rádiu B. 6 ku 6, takov je poměr nováčků a rutinérů v dnešním 1113. vydání pořadu Větrní, který připravili Jaromír Zuma hovořící a Michal Kohoutek zvučící, oba vás vřele zdravící. Úvodní rozbušky náleží novicům. Pod první petardu se podepsala kalifornská pop punková skupina No Pressure, která 24. července vydala 2. album NP Style a my z něho zahráli Our Bound. Následně ho stíhá post-hardcoreové trio Future Palace z Berlína, které už má ve svém koncertním diáři zatržené datum 18. listopadu pro vystoupení v pražském Rock Café. Dost možná přihodí do programu píseň The Shades ze svého 4. alba Resurgence, pro které si vyhradila termín vydání 31. 7.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Po druhé se ve Větrníku prezentuje kapela Madball, kterou si zpívá skupiny Agnostic Front, taky jsme ji měli ve Větrníku, vymyslel pro svého mladšího, rovněž zpívajícího nevlastního bráchu a newyorského souseda Freddyho Krešciena. Ten vyřešil Vyhasov basáka a 24. července vyrukoval s 10. albem Madballu Not Your Kingdom s naší ukázkou Life's a Mural. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Nocí Ecos je nové jméno v katalogu větrníku. Ve skutečnosti však jde o spojení dvou legend, které v osmdesátkách při rozmachu progressive metalu silně konkurovaly formacím jako Queensryche a Dream Theater. To ještě byli zpěvák Ray Elder a kytarista Jim Matheos oporou skupiny Fates Warning z amerického Hartfordu a já je měl šestkrát ve větrníku. Po 13 studiových albech se rozhodli pro projekt v tandemu a letos 24. července si to zopákli na druhém společném albu House to Cast the Shadow. V jeho štónech písně All That Comes After cítím noblesu.

0: větr.
1: Na Rádio Beat.
2: Také následující v témže termínu 24. července vydané album vzešlo z domluvy páru Individualit. Dostalo název Beautiful and Damned podle písně, kterou ti dva, zpěvák Ziny Zen a kytarista Harry Corey, za chvíli uvedou. Zblížili se ve švédském Skövde v glam metalové skupině Shotgun Messiah. Ta se však v roce 1993 rozešla. A byl to zase jeden z podařených nápadů všudy přítomných šotků z italského vydavatelství Frontiers Music dát ty dva po letech dohromady.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Když už nevydávají další skvělé desky The Who, kapela kolem T. Townshenda, pozvu sem alespoň folk metalisty The Who z mongolské jurty. Ostatně budou tu už po čtvrté a mají se nabídnout. 24. července vydali třetí album Hun a díky tomu neopouštějí pozice v zámořské rockové top 20. V USA platí za celebrity a

0: Větrník na Rádiu B.
1: Rovněž čtvrtou účastí ve Větrníku nestrácí s Mongoly krok skupina Old ze švédské Karlskogy. Dnes povolená a povolaná do rubriky Ploužák. Po debutovém albu z roku 2024 se přihlásila 31. července dvojkou Ataraxia, z které nechá zaznít snímek Enemy.

0: točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Neúnavný interpret je schopen zahrnout nás z kavery slavného songu Another Brick in the Wall Part 2 skupiny Pink Floyd, a to včetně verze Charty 77. Po 31. červenci musíme vzít v potaz i aktuální zpracování skupinou Finsterforce z německého Schwarzwaldu, které je bonusem jejího 6. alba Styl a nám se hodí do rubriky Kláda.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Demise, tvůrce mýtů, není jen album, je to časová kapsle progresivního roku, 20 let jeho zrodu. Takto vzletně hovoří vydavatel longplaye Mythmaker Demise o novince z 31. července, která sumíruje dílo francouzského pianisty a skladatele Viviana Lalue. Album, které je nikoliv bezdůvodně řazeno do death metalu a black metalu, je číslováno jako páté a já z něho vybírám track Flossen Paradise.

0: větry.
1: Na Rádio Beat.
2: Stuttgartskému basákovi, zpěvákovi a producentovi, vystupujícímu pod uměleckým jménem Matt Zinner, pár let do důchodového věku ještě zbývá. Přesto má za sebou dílo, jehož pilíř stvoří 22 alb skupiny, které propůjčil své jméno Zinner. U toho posledního z 31. července si už asi nevěděl rady s názvem desky a tak vypálil jakoby od boku Boom Bang Goodbye. Píseň tohoto názvu na albu není, takže snad náznak loučení. Soudě podle naší ukázky Under the Moonlight k rezignaci není důvod.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Nové desky, mezi nimi jsem tam živák, v tom se konstelace na gramofonovém trhu příliš nemění. Jako libůzka z této várky mě uspokojil záznam loňských zářijových koncertů skupiny Foreigner v New Yorku, který vyšel 24. července. Angloameričané už přihráli do Větrníku 13 titulů, Hot Blooded však mezi nimi ještě nebylo.

0: Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu B. A teď na sebe něco píchnu. Zin tu dnes byli po 11. Foreigner po 14. Ale oběma tělesům teď natrhnou žaket Five Finger Death Punch z Las Vegas se svým 27. stupem. Jak je to možné? No, oni totiž vydali 31. července 10. album Legacy a mě postavili před dilema, jakou z jeho perel si pustíme ve větrníku. Everybody Lies, Nails in the Coffin, In Time. Nakonec jsem se rozhodl pro Unscathed. A tím se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.